0: zdraví Jiřina Součková. Hasiči apelují na opatrnost při vodních radovánkách, při koupání, vodních sportech nebo sjíždění řek. Každoročně dochází k řadě vážných nehod, někdy i s fatálními následky. Důležité je proto dodržovat několik základních pravidel. Podle mluvčí hasičů Lucie Pipiš by lidé neměli přeceňovat vlastní plavecké schopnosti a měli by se vyvarovat konzumaci alkoholu.
1: Samozřejmostí by mělo být, že děti by vždy měly zůstat pod dohledem dospělé osoby a vybavené vhodnými plovacími pomůckami. Pokud se někdo dostane ve vodě do potíží, zachovejte klid. Pokuste se pomoci bezpečným způsobem, například podáním nebo hozením plovoucího předmětu a co nejrychleji přivolejte pomoc.
0: V Česku každoročně utone až 200 lidí, což je víc než v některých přímořských státech. Kvůli výhni v Brně byli záchranáři v plné polní. První den závodu motocyklů na Masarykově okruhu ošetřili pár desítek návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, kde roli sehrály vysoké teploty. Záchranná služba má na tribunách a v bezprostřední blízkosti okruhu své posádky. Kromě plně vybavených sanitek má k dispozici i stan s lůžky. Vzhledem k vysokým teplotám pomáhal lidem zpříjemnit cestu z parkoviště i policejní speciální vůz, který vytváří vodní mlhu. Na víkend meteorologové předpovídají slunečno, v sobotu by se teploty mohly dostat k 36 stupňům. Záchranáři proto apelují na návštěvníky, aby hodně pili a chránili se před sluncem. Velká cena na Masarykově okruhu potrvá do neděle. To je hlavní den závodů a čeká se největší dopravní nápor. Slovensko brojí proti elektrokoloběžkám. U našich sousedů zakážou ty, které umí jet rychlostí víc než 25 km v hodině. Od září nebudou moci jezdit po silnicích ani cyklostezkách.
2: Novela zákona už prešla aj parlamentom. Koloběžky sa stávajú malým elektrickým vozidlom a musia splniť prísne kritériá. Ich maximálna konštrukčná rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km za hodinu a nesmú byť vybavené sedadlom. Ak koloběžka nové pravidlá nesplní, nemôže ísť na verejnú komunikáciu. Polícia bude kontrolovať výrobné štítky a dávať pokuty. Minimálna začne od 150 eur, čo je takmer 3800 korún. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: V Polsku vybublaly staré křivdy. Prezident Navrocky chce svému ukrajinskému protějšku Zelenskému odebrat řád Bílé orlice, nejvyšší polské vyznamenání. Ukrajinský prezident totiž nedávno podepsal dekret, kterým přidělil speciální jednotce za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Polští představitelé žádali Kyjev, aby toto rozhodnutí změnil. Ukrajinští nacionalističtí povstalci se totiž podíleli na masakrech Poláků za druhé světové války. Historici připomínají i masakry civilistů při odvetných akcích polské zemské armády proti ukrajinským vesnicím. Zelenský vyznamenání získal před 3 roky od tehdejší hlavy polského státu Andřeje Dudy. Čeští fotbalisté už jsou zpět v Dallasu. Ve městě ve státě Texas mají během světového šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek týmu po náročném programu naordinoval volnější den. V sobotu se mužstvo vrátí do tréninku a začne se připravovat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem. Mexičané už mají jistotu účasti v play-off a prvenství v tabulce. Vpřed je ale požen zaplněný aztécký stadion pro víc než 80 tisíc diváků. Utkání se bude hrát v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů. Češi se v úterý letecky přesunou do mexické metropole, tam je bude čekat předzápasový trénink. Duel pak bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. V sobotu bude horko a dusno, postupně s přeháňkami a bouřkami, místy silnými a s teplotami do 36 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

spoustu kapesníků, na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, tak spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

odváží jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět a přímo z láhvy pít. Řekl bys, že...

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Život je šatna v kabaretu,

0: zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává policii. Ta na Vysočině dohlíží na dálnici D1 a další cesty, po kterých přijíždějí návštěvníci na mistrovství světa silničních motocyklů. V neděli policie nasadí na dálnici veškerou techniku, auta v civilním i policejním provedení a maximální počet policistů. Chybět nebudou ani policejní motocykly. 13 policejních hlídek bude odpoledne sledovat provoz hlavně na Prahu, protože se z Brna budou po skončení závodů diváci rozjíždět. Dnes byly na Masarykově okruhu na programu tréninky, v sobotu kvalifikace a sprinterský závod MotoGP. V neděli se hlavní závody jedou od 11 dopoledne. V Česku padly teplotní rekordy na 18 místech. Vůbec nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni. Rekord pro 19. červen tady ale nepadl. Jak uvedl Český hydrometeorologický ústav, na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích, v Lednici a Brodě nad Dyjí na Břeclavsku. Tam bylo 34 stupňů. V sobotu může být podle předpovědi až 36 stupňů, v neděli do 35. Místy se objeví bouřky s přívalovými lijáky se srážkami kolem 40 mm, kroupy a nárazy větru kolem 75 km za hodinu. Kvůli lijákům se mohou objevit lokální záplavy. Karlovy Vary mají nový lázeňský most. Město ho otevřelo přes řeku Teplou nedaleko kolonády. Most slouží hlavně pěším, hromadné dopravě a autům s povolením vjezdu do lázeňského území. Karlovarská primátorka Andrea Pfefferferklová připomíná, že jde o klíčovou stavbu s ohledem na Mezinárodní filmový festival.
1: Mám radost, že jsme to stihli, protože to období bylo mezi jednotlivými festivaly. Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
0: Kompletní obnova lázeňského mostu vyšla na 40 milionů korun. V Česku by měly vzniknout další vodárenské nádrže. Volá potom ministr zemědělství Martin Šebestián. Současné kapacity podle něho nebudou v budoucnu stačit. A dodává i další důvody.
2: Roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat.
0: Stát má vytipovaných zhruba 20 míst pro stavbu přehrad. Jako první by mohla být v roce 2033 dokončená nádrž Nové Heřminovy na Bruntálsku. V pražských Letňanech začal 10. ročník hudebního festivalu Metronom Prague. Hlavní hvězdou pátečního večera byl britský zpěvák Tom Odell. V sobotu vystoupí Nick Cave a v neděli festival zakončí Sting. Na místě platí kvůli tropickému horku bezpečnostní opatření. Rozmístěné jsou rozprašovače a cisterny s pitnou vodou. Pořadatelé upozorňují, že v areálu se nedá parkovat. Lidé mají jet metrem nebo autobusem. Kromě hudby na třech scénách na návštěvníky čeká venkovní galerie soch, jídlo z celého světa a bezhotovostní placení speciálními náramky. V sobotu nás čeká slunečno, postupně zataženo, k tomu horko a dusno, místy s přehaňkami a bouřkami a s teplotami 31 až 36 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule.

hledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: I takhle hraje Český impuls. Sák, sáno,
1: v knihách vázaných kůži. Sák, sáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců. Na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči apelují na opatrnost při vodních radovánkách, při koupání, vodních sportech nebo sjíždění řek. Každoročně dochází k řadě vážných nehod, někdy i s fatálními následky. Důležité je proto dodržovat několik základních pravidel. Podle mluvčí hasičů Lucie Pipiš by lidé neměli přeceňovat vlastní plavecké schopnosti a měli by se vyvarovat konzumaci alkoholu.
2: Samozřejmostí by mělo být, že děti by vždy měly zůstat pod dohledem dospělé osoby a vybavené vhodnými plovacími pomůckami. Pokud se někdo dostane ve vodě do potíží, zachovejte klid. Pokuste se pomoci bezpečným způsobem, například podáním nebo hozením plovoucího předmětu a co nejrychleji přivolejte pomoc.
1: V Česku každoročně utone až 200 lidí, což je víc než v některých přímořských státech. Kvůli výhni v Brně byli záchranáři v plné polní. První den závodu motocyklů na Masarykově okruhu ošetřili pár desítek návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, kde roli sehrály vysoké teploty. Záchranná služba má na tribunách a v bezprostřední blízkosti okruhu své posádky. Kromě plně vybavených sanitek má k dispozici i stan s lůžky. Vzhledem k vysokým teplotám pomáhal lidem zpříjemnit cestu z parkoviště i policejní speciální vůz, který vytváří vodní mlhu. Na víkend meteorologové předpovídají slunečno, v sobotu by se teploty mohly dostat k 36 stupňům. Záchranáři proto apelují na návštěvníky, aby hodně pili a chránili se před sluncem. Velká cena na Masarykově okruhu potrvá do neděle. To je hlavní den závodu a čeká se největší dopravní nápor. Slovensko brojí proti elektrokoloběžkám. U našich sousedů zakážou ty, které umí jet rychlostí víc než 25 km v hodině. Od září nebudou moci jezdit po silnicích ani cyklostezkách.
3: Novela zákona už prešla aj parlamentom. Koloběžky sa stávajú malým elektrickým vozidlom a musia splniť prísne kritériá. Ich maximálna konštrukčná rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km za hodinu a nesmú byť vybavené sedadlom. Ak koloběžka nové pravidlá nesplní, nemôže ísť na verejnú komunikáciu. Polícia bude kontrolovať výrobné štítky a dávať pokuty. Minimálna začne od 150 eur, čo je takmer 3800 korún. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: V Polsku vybublaly staré křivdy. Prezident Navrocký chce svému ukrajinskému protějšku Zelenskému odebrat řád Bílé orlice, nejvyšší polské vyznamenání. Ukrajinský prezident totiž nedávno podepsal dekret, kterým přidělil speciální jednotce za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Polští představitelé žádali Kyjev, aby toto rozhodnutí změnil. Ukrajinští nacionalističtí povstalci se totiž podíleli na masakrech Poláků za druhé světové války. Historici připomínají i masakry civilistů při odvetných akcích polské zemské armády proti ukrajinským vesnicím. Zelenský vyznamenání získal před 3 roky od tehdejší hlavy polského státu Andřeje Dudy. Čeští fotbalisté už jsou zpět v Dallasu. Ve městě ve státě Texas mají během světového šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek týmu po náročném programu naordinoval volnější den. V sobotu se mužstvo vrátí do tréninku a začne se připravovat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem. Mexičané už mají jistotu účasti v play-off a prvenství v tabulce. Vpřed je ale požene zaplněný aztécký stadion pro víc než 80 tisíc diváků. Utkání se bude hrát v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů. Češi se v úterý letecky přesunou do mexické metropole, tam je bude čekat předzápasový trénink. Duel pak bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. V sobotu bude horko a dusno, postupně s přeháňkami a bouřkami, místy silnými a s teplotami do 36 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls. 1 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cíku, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete, jen si načte říct. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává policii. Ta na Vysočině dohlíží na dálnici D1 a další cesty, po kterých přijíždějí návštěvníci na mistrovství světa silničních motocyklů. V neděli policie nasadí na dálnici veškerou techniku, auta v civilním i policejním provedení a maximální počet policistů. Chybět nebudou ani policejní motocykly. 13 policejních hlídek bude odpoledne sledovat provoz hlavně na Prahu, protože se z Brna budou po skončení závodů diváci rozjíždět. Dnes byly na Masarykově okruhu na programu tréninky, v sobotu kvalifikace a sprinterský závod MotoGP. V neděli se hlavní závody jedou od 11 dopoledne. V Česku padly teplotní rekordy na 18 místech. Vůbec nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni. Rekord pro 19. červen tady ale nepadl. Jak uvedl Český hydrometeorologický ústav, na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích, v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku. Tam bylo 34 stupňů. V sobotu může být podle předpovědi až 36 stupňů, v neděli do 35. Místy se objeví bouřky s přívalovými lijáky se srážkami kolem 40 mm, kroupy a nárazy větru kolem 75 km za hodinu. Kvůli lijákům se mohou objevit lokální záplavy. Karlovy Vary mají nový lázeňský most. Město ho otevřelo přes řeku Teplou nedaleko kolonády. Most slouží hlavně pěším, hromadné dopravě a autům s povolením vjezdu do lázeňského území. Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová připomíná, že jde o klíčovou stavbu s ohledem na Mezinárodní filmový festival.
1: Mám radost, že jsme to stihli, protože to období bylo mezi jednotlivými festivaly. Začínali jsme vlastně loni po festivalu a teď do letošního 60. ročníku jsme hotoví, takže mám radost, že se to povedlo.
0: Kompletní obnova lázeňského mostu vyšla na 40 milionů korun. V Česku by měly vzniknout další vodárenské nádrže. Volá potom ministr zemědělství Martin Šebestián. Současné kapacity podle něho nebudou v budoucnu stačit a dodává i další důvody.
2: Roste teplota, máme stejné úhrny srážek, ale prodlužuje se nám samozřejmě to vegetační období, takže máme vyšší výpar a ta krajina, jak nám funguje déle, tak spotřebovává více vody a proto vlastně ta kapacita našich vodárenských nádrží nebude dostačovat.
0: Stát má vytipovaných zhruba 20 míst pro stavbu přehrad. Jako první by mohla být v roce 2033 dokončená nádrž Nové Heřminovy na Bruntálsku. V pražských Letňanech začal 10. ročník hudebního festivalu Metronom Prague. Hlavní hvězdou pátečního večera byl britský zpěvák Tom Odell. V sobotu vystoupí Nick Cave a v neděli festival zakončí Sting. Na místě platí kvůli tropickému horku bezpečnostní opatření. Rozmístěné jsou rozprašovače a cisterny s pitnou vodou. Pořadatelé upozorňují, že v areálu se nedá parkovat. Lidé mají jet metrem nebo autobusem. Kromě hudby na třech scénách na návštěvníky čeká venkovní galerie soch, jídlo z celého světa a bezhotovostní placení speciálními náramky. V sobotu nás čeká slunečno, postupně zataženo, k tomu horko a dusno, místy s přehaňkami a bouřkami a s teplotami 31 až 36 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

že vím, že život nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Radio Český impuls. Hraje na internetu. Já už

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Hasiči apelují na opatrnost při vodních radovánkách, při koupání, vodních sportech nebo sjíždění řek. Každoročně dochází k řadě vážných nehod, někdy i s fatálními následky. Důležité je proto dodržovat několik základních pravidel. Podle mluvčí hasičů Lucie Pipiš by lidé neměli přeceňovat vlastní plavecké schopnosti a měli by se vyvarovat konzumaci alkoholu.
2: Samozřejmostí by mělo být, že děti by vždy měly zůstat pod dohledem dospělé osoby a vybavené vhodnými plovacími pomůckami. Pokud se někdo dostane ve vodě do potíží, zachovejte klid. Pokuste se pomoci bezpečným způsobem, například podáním nebo hozením plovoucího předmětu a co nejrychleji přivolejte pomoc.
1: V Česku každoročně utone až 200 lidí, což je víc než v některých přímořských státech. Kvůli výhni v Brně byli záchranáři v plné polní. První den závodu motocyklů na Masarykově okruhu ošetřili pár desítek návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, kde roli sehrály vysoké teploty. Záchranná služba má na tribunách a v bezprostřední blízkosti okruhu své posádky. Kromě plně vybavených sanitek má k dispozici i stan s lůžky. Vzhledem k vysokým teplotám pomáhal lidem zpříjemnit cestu z parkoviště i policejní speciální vůz, který vytváří vodní mlhu. Na víkend meteorologové předpovídají slunečno, v sobotu by se teploty mohly dostat k 36 stupňům. Záchranáři proto apelují na návštěvníky, aby hodně pili a chránili se před sluncem. Velká cena na Masarykově okruhu potrvá do neděle. To je hlavní den závodů a čeká se největší dopravní nápor. Slovensko brojí proti elektrokoloběžkám. U našich sousedů zakážou ty, které umí jet rychlostí víc než 25 km v hodině. Od září nebudou moci jezdit po silnicích ani cyklostezkách.
3: Novela zákona už prešla aj parlamentom. Koloběžky sa stávajú malým elektrickým vozidlom a musia splniť prísne kritériá. Ich maximálna konštrukčná rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km za hodinu a nesmú byť vybavené sedadlom. Ak koloběžka nové pravidlá nesplní, nemôže ísť na verejnú komunikáciu. Polícia bude kontrolovať výrobné štítky a dávať pokuty. Minimálna začne od 150 eur, čo je takmer 3800 korún. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: V Polsku vybublaly staré křivdy. Prezident Navrocky chce svému ukrajinskému protějšku Zelenskému odebrat řád Bílé orlice, nejvyšší polské vyznamenání. Ukrajinský prezident totiž nedávno podepsal dekret, kterým přidělil speciální jednotce za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Polští představitelé žádali Kyjev, aby toto rozhodnutí změnil. Ukrajinští nacionalističtí povstalci se totiž podíleli na masakrech Poláků za druhé světové války. Historici připomínají i masakry civilistů při odvetných akcích polské zemské armády proti ukrajinským vesnicím. Zelenský vyznamenání získal před 3 roky od tehdejší hlavy polského státu Andřeje Dudy. Čeští fotbalisté už jsou zpět v Dallasu. Ve městě ve státě Texas mají během světového šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek týmu po náročném programu naordinoval volnější den. V sobotu se mužstvo vrátí do tréninku a začne se připravovat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem. Mexičané už mají jistotu účasti v play-off a prvenství v tabulce. Vpřed je ale požen zaplněný aztécký stadion pro víc než 80 tisíc diváků. Utkání se bude hrát v nadmořské výšce zhruba 2200 metrů. Češi se v úterý letecky přesunou do mexické metropole, tam je bude čekat předzápasový trénink. Duel pak bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času. V sobotu bude horko a dusno, postupně s přeháňkami a bouřkami, místy silnými a s teplotami do 36 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik zprávy v 6 hodin. Krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil. Máme tady sobotu 20. června a tohle je první písnička ode mě. Pouštím vám Petru Janu, Ještě se mi směj.

0: Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli to bude písnička ze seriálu Cirkus Humberto, Karel Gott, Krev toulavá. Takhle pokračuje naše letní kino, které bude promítat až do konce prázdnin.
1: Dnes na českém Impulzu.
0: Sobota 20. června, vrátíme se do roku 1983, a to s naší hudební dvojicí, a to krátce po půl sedmé. Taky pro vás máme reprízu hudebního kalendáře, tentokrát probíráme, jak vznikla písnička Dobrý den, pod tou jsou podepsaní František Ringo Čech a Markéta Muchová. Poslouchejte v 7 hodin a 50 minut. A ještě jeden nehudební tip, v Máme Česko rádi budeme prát. Prozradíme, do kterého města se můžeme vypravit na výstavu praček. A to v půl jedenácté, tady na českém Impulzu. Přejeme krásné ráno.

0: Vítě Vávra dospíval na českém Impulzu, za chvíli Ladislav Štajdl mží ti do vlasů. Přejeme krásné sobotní ráno. Mění se Česká republika v tropickou zemi? To je příhodná otázka na tenhle víkend. Průměrná teplota u nás vzrostla od 60. let o 2,5 stupně. Tropických dnů bývá i trojnásobně. No, proto naše otázka, jestli máte ten pocit, že se Česká republika mění v tropickou zemi, hlasujte na Facebooku Českého Impulzu a nebo textovkou nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981.
1: Ve středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.

0: Sobotní ráno na Českém Impulzu, po 7:30 vám budeme hrát Jitku Zelenkovou písničku Mít svůj kout. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. No a taky se podíváme dvakrát do vybraného roku, tím bude rok 1983. I naše hudební dvojice přijde krátce po 6:30.
1: V sobotu nás čeká horké a dusné počasí, postupně s přeháňkami a bouřkami. Naměříme teploty od 31 do 36 stupňů. V Čechách můžou místy bouřky doprovodit přívalové lijáky s úhrny kolem 40 mm a se silným větrem.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy.

0: Dobré ráno z Českého impulzu. Kdybych se vás zeptal, co jste dělali v roce 1983, než vás to napadne, tak já jsem spočítal, že to jsem šel do první třídy. No a Karel Zich nahrál písničku Paráda a Hana Zagorová písničku Spěchám. No a my si obě teď zahrajeme v naší hudební dvojici. Vracíme se do roku 1983.
1: Hudební dvojice. Aneb jeden za 18, druhý bez dvou.

0: Tolik dvakrát rok 1983 v naší hudební dvojici na Českém Impulzu. Za chvíli už duet Marie Rotrové a Pavla Bobka S tím bláznem si nic nezačínej. No a za pár minut 7. hodina zprávy a taky si začneme skládat naše meteosklíčka jedno ke druhému, abychom měli krásnou meteomozaiku z celé České republiky. Napište nám, jaké je u vás počasí, pište na WhatsApp 734 787 981. Tady je Český Impuls. Dobré ráno.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. V Česku bude jako v prádelně. Teploty dnes a zítra překonají na většině území 31 stupňů. Na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech se můžou dostat k supertropické 35. Vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu budeme podle meteorologů pociťovat dusno. Kromě úmorných veder varují meteorologové dnes i zítra odpoledne a večer před bouřkami. Meteorolog Miloš Dvořák doplňuje, že hlavně v Čechách můžou být i silné.
2: Doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 milimetrů, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
1: Kvůli přívalovému dešti se můžou objevit lokální záplavy. Horko zase znamená vysokou zátěž pro lidský organismus. Je proto nutné dbát na pitný režim, v poledne a odpoledne omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Polský prezident Karol Navrocky odebral Zelenskému řád Bílé orlice. Ukrajinský prezident tak přichází o nejvyšší polské vyznamenání. Informuje o tom agentura PAP a další polská média. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v současné válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Polští představitelé marně žádali Kyjev, aby rozhodnutí o využití názvu změnil, s ohledem na to, že ukrajinští nacionalističtí povstalci se podíleli na masakrech Poláků za druhé světové války. Polský prezident zdůraznil, že se ani po odebrání vyznamenání Zelenskému nic nemění na polské podpoře Ukrajiny v její obraně před ruskou invazí. Plzeň koupí oblíbenou rozhlednu Chlum. Pod ní i na vrchu ve čtvrti Doubravka vlastní pozemky. Město a obvod chtějí stavbu zrekonstruovat, postavit chatu a proměnit okolní les v atraktivní místo k odpočinku.
3: Za 100 let starou památkově chráněnou rozhlednu nabídl vítěz elektronické aukce 4,5 milionu korun. Plzeň má ale předkupní právo a za tuto cenu ji odkoupí, přestože několikanásobně převyšuje cenu odhadní. Následovat bude rekonstrukce rozhledny a už příští rok by se měla začít stavět pikova chata se sálem a restou, která ji bude objímat. Promění se i přilehlý les, kde vzniknou další cesty pro horská kola. V blízkosti už roste sportovně rekreační místo Poset.
1: České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se obě v britském Nottinghamu natahují po finále. O účast v souboji o trofej se utkají spolu. Spolu se střetnou po čtvrté. Dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. Semifinále dnes čeká také Lindu Noskovou, která postoupila mezi čtyři nejlepší v Berlíně. Dnešek bude horký a slunečný, postupně se ale během dne prosadí mraky, hlavně v Čechách se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné. Maximální teploty vystoupají mezi 31 a 36 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Přejeme vám krásné ráno, teď máme 6:03. Já jsem Ludvík Pospíšil a právě teď přichází do eteru Petr Kotvalta Satelit a vysílá s námi Jiří z nového, ze starého Bydžova, 22 stupňů Celsia a slunečno. Děkujeme. Taky nám napište na WhatsApp 734 787 981. Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života.

Mají zbraně až jednou, procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Maliny, meta, slané buráky, kdo z nás by to nebral? Přejeme vám krásné ráno, 7 hodin, 12 minut.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Máme tady sobotu 20. června, co pro vás chystáme? Je toho celá řada. Rád bych upozornil na reprízu hudebního kalendáře, to už se nebude vracet. Dnes v 7 hodin a 50 minut, tedy zhruba za 3/4 hodiny, nabídneme informace o tom, jak vznikla písnička Dobrý den, kterou František Ringo Čech naspíval s Markétou Muchovou. Cestovatel Jirka Kolbava nám představí řeku Mekong, kde se setkal s největší sladkovodní rybou světa. Jirku uslyšíme přesně v 2:30. A mění se Česká republika v tropickou zemi, to je naše víkendové hlasování. Jak se nám to vyvíjí na Facebooku, na to se podíváme už za pár minut. Teď ale písnička z filmu Trhák, promítáme.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: 7 hodina, 19. minuta a posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Za chvíli Karel Gott, kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Průměrná teplota u nás vzrostla od 60. let o 2,5 stupně. Tropických dnů bývá i trojnásobně a my se vás proto v našem víkendovém hlasování ptáme na to, jestli se Česká republika mění v tropickou zemi. Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. No a možná vám napoví předpověď počasí na dnešek, ta přijde přesně v 7:30, tady na Českém impulzu.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Krásné ráno, tady je Český impuls, máme půl osmé a dvě minuty, sobotu 20. června. Dnešní počasí se dá popsat pěti písmeny. V-I-H-E-N. Výheň. Jak jinak nazvat počasí s teplotou až 36 stupňů Celsia? Obloha bude většinou modrá, i když v Čechách se může zatáhnout, no a potom zaburácí i silné bouřky.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rony Martona Kardinálové, Hastermane za Trmanem. No a za chvíli už otevřeme impulzovit s krabičkou. Tentokrát Petr Janda bude komentovat vlastní písničku a to Slzy tvý mámy. Před námi je skupina Olympic. No a ještě bleskově pohled na počasí. Bíše Dáša z Netěše pod Řípem. Tady je 22 stupňů Celzia. Moc děkujeme. A napsal i Zbyněk až ze dalekého Štúrova. Tady je jasno a 19 stupňů. Napište i vy na náš WhatsApp 734 787 981. No a teď už slibovaný Petr Janda.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Teď tu mám starý olympický hit Slzy tvý mámy. To je myslím rok 1973. Je to neskutečně slavná píseň, ku podivu hlavně na Slovensku. Asi proto, že tam zazněla poprvé na bratislavské Liře. Samozřejmě vypadla, ale pak se pomalu a ploužvě dostávala do povědomí a lidi na nás neustále vyžadují. Dokonce se o ní říkalo, že je to hymna českých kriminálníků. Kluci ve vězeních prý plakali, když ji slyšeli. Ach jo.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Sobotní český impuls, teď máme za 10 minut 8 hodin. Dobrý text do písničky může otevřít nejedny dveře, a to i od ložnice. Začíná hudební kalendář s Františkem Ringem Čechem a expertem na české písničky Zdeňkem Sekaninou.
1: Hudební kalendář českého impulzu.
2: V roce 1983 spatřila světlo světa písnička Dobrý den s Markétou Muchovou. To je převzatý kousek, takže jste vlastně, Ringo, textoval, jak na tuhle písničku vzpomínáte?
3: Triviální nápad, který se hodil na tu hudbu. Markéta Muchová byla velmi blízká mému srdci. My jsme to spolu táhli nějaký čas, než jsem se vrátil s prosíkem domů. Takže jsem to dělal rád, ona byla velmi krásná. Ona se jmenovala Krbušková vlastním jménem. Franta Janeček jí vymyslel jméno Muchová. To byla jedna z nejkrásnějších manekýnek té doby.
2: Takže jste si u ní chtěl šplhnout a otextoval pro ní pěknou písničku. Došel jste tomu prostě naproti.
3: Chtěl jsem jí udělat radost, aby mohla na jeviště taky jinak než v šatech předvádět, tak jsem jí udělal písničku Dobrý den, no.
2: A napadlo to vás, nebo si sama řekla?
3: Ne, to nabízíte, to chcete udělat radost, podmízíte se, slibujete a chcete jí potěšit, no, tak dneska si to řeší finančně.
2: A dnes to děláte jak, když se nějaká kopretinka objeví v okruhu vašeho zájmu?
3: Když mám políčí, no, na nějakou krasavici, tak jí říkám, namaluju ti obraz. No pozor, to je dnes, podívejte, kolik stojí moje obrazy, říkám to, mi zavolej, až mi někdo dá 150 tisíc za to.
2: No tak u vás se asi furt dějí zajímavé věci v ateliéru.
3: No, ale furt míň a míň.
2: Tak to máme na rádiu Český impuls obráceně, protože tam hrajeme skvělou muziku víc a víc. Dobrý den s Markétou Muchovou a Františkem Ringo Čechem.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Komplikace na D6 se protáhly do večera. Silničáři včera na Kladensku uzavřeli 9-kilometrový úsek dálnice, aby mohli opravit vozovku v místě dopravního omezení. Auta od rána do večera neprojela směrem na Prahu mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Provoz se podařilo obnovit před 7:30 večer. Vyplývá to z informací Národního dopravního informačního centra. Ředitelství silnic a dálnic agentuře ČTK sdělilo, že bylo nutné opravit odstavný pruh na Prahu. Omezení na D6 začalo kvůli rekonstrukci mostu u Družce před minulým víkendem. Trvat by mělo skoro do konce září. V Lednici bylo včera 34 stupňů. Naštěstí mluvíme o obci v Jihomoravském kraji. Na 5 meteorologických stanicích v kraji včera odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 19. červen. Nejvyšší hodnotu v kraji naměřili právě v Lednici, kde tak padl rekord z roku 2013. Doplním, že pro dnešek platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Na jihu Moravy by se měly podle předpovědi dostat nejvyšší teploty až k 36 stupňům. Později odpoledne mohou přijít i bouřky. Kolem opalování se objevuje spousta různých dezinformací. Například není pravda, že solárium naši kůži před dovolenou na opalování připraví. Další mýtus přidá dermatolog Petr Arenberger.
2: Takový nejkratší a nejtypičtější je, já se dobře opaluji, proto nemusím používat fotoprotekci, to je opravdu chyba. Dokonce i velmi dobře pigmentovaní jedinci profitují z toho, že se chrání proti ultrafialovému záření.
1: UV záření poškozuje kožní buňky, zvyšuje riziko rakoviny kůže a urychluje její stárnutí. Američtí fotbalisté si zajistili postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Spojené státy porazily Austrálii 2:0 a na domácím šampionátu zvládli i druhý zápas skupiny D. Fotbalisté Maroka porazili na šampionátu ve skupině C Skotsko 1:0 a se 4 body mají k postupu blízko. Fotbalisté Brazílie porazili 3:0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Dnes postupně sluníčko vystřídají mraky, hlavně v Čechách i přeháňkové nebo bouřkové. Bouřky můžou být i silné a naměříme do 630 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 8 hodin, 3 minuty, krásné ráno vám přeje Ludvík Pospíšil. No a mám pro vás první písničku po 8. Michala Davida, to zas byl den.

0: Tady je Český impuls, 8 hodina, 10. minuta. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a za chvíli to bude písnička z našeho letního kina. Bude to písnička Dítě štěstěny, která zazněla ve filmu Pupendo. Zpívat budou Petr Spálený a Zdeněk Rytíř.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Máme sobotu 20. června, v Máme Česko rádi budeme prát. Prozradíme, do kterého města se můžete vypravit na výstavu praček. Naše prací Máme Česko rádi vysíláme přesně v 10:30. Jak přežít pubertu, poradí Helena Pavlovská, poslouchejte ve 16:45. O víkendu od 4 hodin nabízíme to nejlepší z vysílání Alexandra Hemaly, tedy scénky a vtipy. A mění se Česká republika v tropickou zemi. To je naše víkendové hlasování. Odpovědi probereme už za chvíli tady u nás.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

naši písničku už stokrát.

9, 4 minuty, posloucháte Český impuls, přejeme vám krásné ráno. Na už za chvíli hrajeme Petru Černockou a její Saxanu. Průměrná teplota u nás vzrostla od 60. let o 2,5 stupně. My se vás v našem víkendovém hlasování ptáme na váš názor. Mění se Česká republika v tropickou zemi? Ano nebo ne? Píše Iva, ano, mění, a to už víc jak měsíc. A taky nám napsala Eva, subtropy určitě, ještě to moře a pohoda. Klipnu se, všichni nevejdeme. Děkujeme za zprávu a budeme rádi, když taky napíšete na Facebooku Českého impulzu a přidáte hlas, jestli se Česká republika mění v tropickou zemi.

dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos.

0: Valdemar Matuška právě dospíval na českém Impulzu. Hned po půl deváté hrajeme Petru Janu a písničku Už nejsem volná. Hrajeme vám české písničky celý den. Bouřky a kroupy. Tak to bude daň za tropickou sobotu, která je před námi. Objeví se odpoledne, hlavně v Čechách, ty bouřky a kroupy. Do té doby si můžeme nerušeně vychutnávat slunce a teploty až 36 stupňů Celsia.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Sobotní ráno na Českém Impulzu máme 20. června. Tohle byl Karel Kahovec, Svou lásku jsem rozdal. No a před námi jsou dvě písničky o voze. Ne o koze, ale o voze. Karel Hála, Toulavý vůz a potom Greenhorně a Mirek Hofman, Proklatý vůz. Dvojici si dáme.
1: Hudební dvojice a neb jako vejce vejci.

Tolik na Českém impulzu dvojice písniček o voze. No a za chvíli už 9. hodina zprávy, ještě předtím třeba Jiří Korn a písnička Té, co snídá. I když dnes čekáme teploty až 36 stupňů Celsia, tak můžeme venku potkat někoho na běžkách. Na Jablonecku se totiž koná hlavní závod recesistického prasova běhu. To je oblíbený letní závod právě na běžkách. Běžkaři v zimním oblečení poběží kolem přehrady v Jablonci nad Nisou. A ještě jeden tip, v Napajedlích na Zlínsku proběhnou první svatojanské slavnosti v historii města. Máme tady sobotu, 20. června, určitě se povede.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Včerejší horko dalo teplotním rekordům na frak. Nová maxima zapsala asi desetina meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Převažovala mezi nimi místa na Moravě a hlavně v Jihomoravském kraji. Vůbec nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni. Zrovna tam ale tato teplota na překonání rekordu pro 19. červen nestačila. Na své facebookové stránce to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. A pořádnou dávku vedra čekáme i dnes. Maximální teploty se dostanou mezi 31 a 36 stupňů. Hlavně v Čechách se mohou přidat i silné bouřky. Zmrzlinářům se otevírá Zlatý důl. Můžou za to teploty nad 30. Na Zlínsku sázejí prodejci na pestrost. Mají tam třeba speciální zmrzlinový salon.
2: A v tom salonu zkušeného sedmdesátníka pana Milana, který v přemnoha variacích poctivě od nejčasnějšího rána vaří několik desítek druhů sladkého krému. Více než o půl století je mladší, ale také moc šikovný, 16-letý Jindra Zvizovic, ten nabízí co by hit, když jsme v tom valašském městečku, zmrzlinu Trnkovou. Ale i on musí počítat s konkurencí. Tou je rovněž ve Vizovicích zmrzlina z kozího mléka.
1: V Bavorsku u hranic s Českem včera havarovala česká paraglidistka. 20-letá Češka odstartovala ze Šumavské hory Ostrý na česko-bavorském pomezí. Během letu pak kvůli náhlé změně v termickém proudění ztratila vztlak a vrchlík kluzáku se zbortil do sebe. Žena se zřítila a s padákovým kluzákem uvízla na stromě. Z výšky asi 25 metrů ji vyprostili hasiči s pomocí horské služby. Podle místních médií žena vyvázla bez zranění. Spojené arabské emiráty omezí sociální sítě pro děti. Zakážou jejich užívání dětem mladším 15 let, oznámila to tamní vláda. Podle agentury Reuters se tak Spojené arabské emiráty stanou první arabskou zemí, která k tomuto omezení sáhne. Takové zákazy zavedly už Austrálie nebo některé evropské země, které se tak snaží děti chránit před škodlivým obsahem sítí, před kyberšikanou i závislostí na digitálních platformách. Dnešní slunečnou oblohu mohou přechodně doplňovat mraky, hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou mezi 31 a 36 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině k vaší snídani máme něco sladkého. Je tu karamel a přízrak 7B. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju krásné ráno.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Taková je sobota na Českém Impulzu. Za chvíli promítá naše letní kino. Bude to Potulný hráč z filmu 50. A zpívat nám bude Václav Neckář. Průměrná teplota u nás vzrostla od 60. let o 2,5 stupně a tropických dnů bývá i trojnásobně víc. Mění se Česká republika v tropickou zemi? Na to se vás ptáme v našem víkendovém hlasování. Píše nám Lumír, rozhodně nejde o naši republiku, ale o celosvětový problém. Dále napsala Nikola, jo, mění. Odporný to je. No a korunku tomu nasadí Honza. Když jsem začátkem června musel topit, tak určitě ne. Tak určitě se Česká republika v tropickou zemi nemění. Hlasujeme na Facebooku Českého Impulzu. Určitě přidejte svůj hlas, jak to vidíte vy.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: České písničky 60. až 80. let na Českém impulzu, hned po půl desáté Petr Habka, On je náš pán. Napsá nám Martina z Děčína, kde je právě 20 stupňů Celsia, a vysílá s námi i Libuš od Znojma, tady už je 23 stupňů. Napište i vy na 734 787 981. Dnes bude přednostní zájem o lavičky ve stínu. Jenom na těch, mimo přímé slunce, se dá přežít horko a dusno, které nás čeká. Obloha ale bude výstavní, modrá, sem tam kýčovitý mráček a teploty až 36 stupňů Celsia. 36! Ale odpoledne, hlavně v Čechách, tropickou sobotu rozetne bouřka, může být i silná a můžou padat kroupy.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: sobotní Český impuls, za chvíli 10. hodina přineseme zprávy. No a co přinese dnešek, tedy 20. červen? V Holešově na Kroměřísku otevřou dálnici D49 v úseku mezi Martinicemi na Kroměřísku a Frištákem na Zlínsku. To v Plzni slaví výročí 90 let, co se začaly vyrábět trolejbusy Škoda, a 85 let od toho, co v Plzni poprvé vjeli trolejbusy. No a v Ostravě Zábřehu pokračují třídenní slavnosti, jeho vystoupí skupina Olympic anebo italský drupy. Teď už Iveta Bartešová, PS.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Pěkný den. V Česku bude jako v prádelně. Teploty dnes a zítra překonají na většině území 31 stupňů. Na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech se můžou dostat až k supertropické 35. Vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu budeme podle meteorologů pociťovat dusno. Kromě úmorných veder varují meteorologové dnes i zítra odpoledne a večer před bouřkami. Meteorolog Miloš Dvořák doplňuje, že hlavně v Čechách můžou být i silné.
4: Doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm. Ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
3: Kvůli přívalovému dešti se mohou objevit i lokální záplavy. Horko zase znamená vysokou zátěž pro lidský organismus. Je proto nutné dbát na pitný režim, v poledne a odpoledne omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Po vedrech zasáhly Německo a Švýcarsko prudké bouřky. Na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16-letou dívku. V německé spolkové zemi Poríní Falc úřady v noci vydali varování před extrémními povodněmi. Hladina jedné z řek v regionu se během několika hodin zvýšila skoro o 2 metry. Poté ale zase rychle poklesla. Druhým dnem dnes pokračuje v pražských Letňanech festival Metronom Prague. Vrcholem dnešního programu bude vystoupení Nicka Cavea se skupinou The Bad Seeds. Závěrečný den pak zítra ozdobí skladatel a frontman skupiny The Police Sting. Festivalové dění včera zahájilo vystoupení česko-americké zpěvačky a skladatelky Marie April s kapelou The Fools. Vzhledem k horkému počasí organizátoři zajistili rozprašovače vody, stinná místa, cisterny s pitnou vodou i přítomnost zdravotníků. Tři krušnohorské radnice se dohodly na vytvoření společné školy. Smlouvy uzavřely město Kraslice spolu s obcemi Šindelová a Přebus. Věří, že tak získají nejen víc peněz, ale i s nás osloví nové učitele.
5: Společná hlavička pro několik školních budov, to je postup, který zvolili tři krušnohorské radnice. Pro úspěšné fungování menších základek a mateřinek, to je podle nich nejlepší řešení. Společné budou mít nejen vedení, ale do budoucna třeba i kuchařky nebo školníka. Jinde v Krušných horách ale administrativní slučování, které radnicím už delší dobu doporučuje stát, odmítají.
3: V Mnichově v noci vykolejil nákladní vlak. Dva vagóny se z mostu zřítily na ulici. Jeden člověk je vážně zraněný. Dnešek bude horký a slunečný, postupně se ale během dne prosadí mraky, hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Maximální teploty vystoupají mezi 31 a 36 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 10 hodin, 3 minuty, k mikrofonu nastupuje Marca Holanová. Je to písnička Žárlím a já jsem od Vítko Spíšel. Přeju krásné dopoledne.

0: Janu Kratochvílovou na Českém impulzu za chvíli vystřídá Ivon Přenosilová s písničkou Měsíc. Je to písnička z filmu Rebelové, takže se dobře hodí do našeho letního kina. No a za pár minut už budeme obdivovat krásy České republiky, děláme to každé dopoledne touhle dobou. Máme Česko rádi, budeme tentokrát prát a prozradíme, do kterého města se můžeme vypravit na výstavu praček.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český

0: Tady je Český impuls, jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Hned po 10:30 hrajeme Evu Horichovou, Chybička se vloudí. No a ještě předtím jdeme do Pardubického kraje.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes se podíváme do Svitav. Důvody k návštěvě tohoto města jsou přinejmenším tři. Historické centrum, pračky a Oskar Schindler. Ten Oskar Schindler, podle kterého natočil Spielberg Schindlerův Seznam. Ve zdejším muzeu je o něm totiž stálá expozice a hlavně je to svitavský rodák. Připomenu, že zachránil zhruba 12 židů během holokaustu.
3: Dobrý den, Hanko. Já bych snad řekl, že tahle expozice patří k mladým, otevřelý ke stému narození Schindlera teprve v roce 2008.
2: To se ozval Miroslav Tausik z Pražského klubu českých turistů. Mirku, můžete kratičce poradit posluchačům, na co se zaměřit při procházce pod širým nebem?
3: Tak v první řadě zmíním náměstí. To má totiž možná nejdelší podloubí u nás. Měšťanské domy nesou stopy od gotiky přes renesanci a baroko až po secesi, a to jsem ještě spoustu slov vynechal. Nedaleko stojí bašta z hradeb ze 14. století, ale jsou tu i novější věci k vidění, od kašny po památník Oskara Schindlera. Pokud byste se měla na výlet, koukněte se buď na internet, na mapu městského památkového okruhu, no, nebo se poptejte v knihovně nebo v muzeu. Za dobrého počasí potom doporučuji vylézt na věž kostela, navštívení Panny Marie a kouknout se na Svitavy z výšky.
2: Ještě jsem Mirku slibovala pračky, vysvětlíte proč?
3: No jistě, ano, mají tu v muzeu obsáhlou sbírku praček, která mapuje historii praní a prací techniky. K vidění je tu 50 válch, necek a praček a jsem přesvědčený, že kdo se sem na ně přijede podívat, ten se určitě ohřeje, ale bude si pak dlouho své automatické pračky vážit při každém zabouchnutí dvířek.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Poslední minuty nám zbývají do 11. hodiny, to přijde Adam Kuřica, který s vámi bude přes poledne, přesně v celou taky zprávy. No a teď dvakrát bude zpívat Karel Gott na texty Jiřího Štajdla. Nejdřív to bude Lady Carnival a potom písnička Hej páni konšelé. A to už je takové malé hudební rozloučení ode mě, já jsem Ludvík Pospíšil a těším se zítra po 11. naslyšenou na Českém Impulzu.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Hudební dvojice
6: Anet, co mají písničky společného?

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkný den. Obyvatelé Pardubic v noci dostali varovné SMSky. Ty vyzývaly, aby nevětrali kvůli požáru skládky plastů. V průmyslovém areálu v Dělnické ulici bojovalo s požárem 6 jednotek hasičů. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se plameny rychle šíří směrem k nedalekému lesnímu porostu. Do akce se zapojil také dron pro průzkum místa z výšky. Požár se podařilo dostat pod kontrolu kolem 6. ráno. Hasiči to napsali na sociálních sítích. Po včerejší srážce dvou vlaků na jihu Británie je 89 zraněných. Podle záchranářů utrpělo 11 lidí velmi vážná a 22 vážná zranění. Dalších 56 lidí je zraněných lehce, informuje o tom zpravodajský web BBC. Už včera úřady oznámily, že při nehodě u města Bedford zahynul jeden ze strojvedoucích. Jestli jsou mezi zraněnými Češi, zatím není jasné. V Mnichově v noci havarovaly dva nákladní vlaky. Při nehodě se zřítily z mostu dva vagóny na ulici. Jeden člověk je vážně zraněný a bojuje o život, informují o tom místní média. Podle nich není jasné, jestli je zraněný člověk železničář nebo kolemjdoucí. Vagóny byly v době nehody prázdné. Německé dráhy Deutsche Bahn uvedly, že trať, kde se nehoda stala, se používá výhradně k nákladní dopravě. Regionální a dálkové spoje s cestujícími tak narušené nejsou. Plzeň koupí oblíbenou rozhlednu Chlum. Pod ní je na vrchu ve čtvrti Doubravka vlastní pozemky. Město a obvod chtějí stavbu zrekonstruovat, postavit chatu a proměnit okolní les v atraktivní místo k odpočinku.
2: Za 100 let starou památkově chráněnou rozhlednu nabídl vítěz elektronické aukce 4,5 milionu korun. Plzeň má ale předkupní právo a za tuto cenu ji odkoupí, přestože několikanásobně převyšuje cenu odhadní. Následovat bude rekonstrukce rozhledny a už příští rok by se měla začít stavět piková chata se sálem a restaurací, která ji bude objímat. Promění se i přilehlý les, kde vzniknou další cesty pro horská kola. V blízkosti už roste sportovně rekreační místo Posed.
1: Dnes postupně sluníčko vystřídají mraky, hlavně v Čechách i přeháňkové nebo bouřkové. Bouřky můžou být i silné a naměříme do 630 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 11 hodin, sobotní dopoledne, 20. červen, česká muzika, ale 60. až 80. je opět nachystaná, pojďme na to. Adam Kořica přeje dobrý den a také pohodový poslech, teď u duetu Láska prý v podání Karla Černocha a Petra Dvorského.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, do půl dvanácté naše letní kino a v něm Michal Penk, píseň Hladně z filmu Slunce, seno a pár facek. Průměrná teplota u nás vzrostla od 60. let o 2,5 stupně. Tropických dnů bývá i trojnásobně. A my na našem Facebooku zjišťujeme, zdali pak se podle vás mění Česká republika v tropickou zem. Hlasovat můžete v naší anketě, kterou najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se na vaše reakce. Teď už v letním kině Michal Penk.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní dopoledne s datem 20. června. Po půl 12. se můžeme těšit na naši impulzovic krabičku. Máme v ní Jiřího Schellingera, písničku Šípková růženka a více prozradí zpěvák skupiny Tým Palo Habera, a to za pár minut. Do té doby další muzika, ale 60. až 80. nachystaná je Lenka Filipová, Karel Kahovec, ze Šu nejdřív Marcela Holanová, píseň Já jsem tvá stálá. Přeji pohodový poslech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio je Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 12. hodina. My si do pravého poledne, do zpráv celou ještě určitě, pustíme naši impulzovic krabičku. Máme v ní šípkovou růženku Jiřího Schillingera. Písničku nám uvede velký fanoušek Jirky Schillingera, zpěvák Paolo Habera, který nám prozradí, na kolika zhruba koncertech Jiřího Schillingera byl a jaký moment ho vždy dostal. Takže startuje impulzovic krabička, přeji pohodový poslech.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sport Czech Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.czechladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
7: Paolo Habera uvádí písničky z impulzovic krabičky.
8: Ako chlapec som chodil na skupiny Katapult, Olympic, Modus, Elan, ale Jiří Schillinger, tak ten bol naj. To bola skrátka iná galaxia. Nemohol som vynechať ani jeden jeho koncert. Musel som byť v prvej rade. Dodnes viem vymenovať všetkých členov jeho doprovodnej skupiny. Keď uprostred show zahrali úryvok zo skladby Shine On You Crazy Diamond od Pink Floyd, tak som sa skoro zbláznil od šťastia. Šipková ruženka je tiež prevzatá skladba. Hrával ju a dodnes hrá anglický gitarista Richie Blackmore. Ale pokiaľ viem, v českých zemích doslova zlidoviela.

tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Včerejší horko dalo teplotním rekordům na frak. Nová maxima zapsala asi desetina meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Převažovala mezi nimi místa na Moravě a hlavně v Jihomoravském kraji. Vůbec nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku s 36 stupni. Zrovna tam ale tato teplota na překonání rekordu pro 19. červen nestačila. Na své facebookové stránce to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. A pořádnou dávku vedra čekáme i dnes. Maximální teploty se dostanou mezi 31 a 36 stupňů. Hlavně v Čechách se mohou přidat i silné bouřky. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně včera narušil dron. Pilota policisté dohledali a přestupek oznámí úřadu civilního letectví. Velká cena České republiky dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazně klidnější. Největší dopravní nápor očekává policie zítra, kdy bude hlavní den závodů. Zatěžkávací zkouškou tradičně bývá večerní odjezd fanoušků. Kolem opalování se objevuje spousta různých dezinformací. Například není pravda, že solárium naši kůži před dovolenou na opalování připraví. Další mýtus přidá dermatolog Petr Arenberger.
2: Takový nejkratší a nejtypičtější je, já se dobře opaluji, proto nemusím používat fotoprotekci. To je opravdu chyba. Dokonce i velmi dobře pigmentovaní jedinci profitují z toho, že se chrání proti ultrafialovému záření.
1: UV záření poškozuje kožní buňky, zvyšuje riziko rakoviny kůže a urychluje její stárnutí. Ladislav Vízek má z našich výkonů na mistrovství světa oči pro pláč. Fotbalový internacionál si myslí, že po remíze s Jihoafrickou republikou je pro nás postup ze základní skupiny sci-fi. Při hodnocení svěřenců Miroslava Koupka si nebral servítky.
3: Hrajeme špatně a dá se říct, že jsme mezi nejhoršíma. Jako ty trpaslíci, jako Curaçao a jako Tajlec, ty země, které moc ve fotbalu nejsou, aspoň na ně se dá koukat.
1: Na závěr skupiny nás čeká těžký soupeř z Mexika. Češi se proti němu postaví v noci na čtvrtek v Mexico City na legendárním aztéckém stadionu. Dnešní slunečnou oblohu mohou přechodně doplňovat mraky, hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou mezi 31 a 36 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 12. hodina, máme tady pravé sobotní poledne s datem 20. června. Adam Kořica je stále s vámi, přeji dobrý den a teď už posílám Pavla Vítka písničku Mám rád vůni tvý kůže.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedné si ještě určitě pustíme Vítězslava Vávru, písničku Jak svět přichází o básníky. Sobota, 20. červen, co nás dnes čeká v televizi, shrne kolega Saša Hemala, který si pro nás přichystal své televizní tipy. Vysílat se budou o půl jedné. Do té doby teď na rádiu Český impuls Vítězslav Vávra.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil.

0: než o hodinu, vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota 20. červen, přeji hezké odpoledne. Naše první odpolední hudební dvojce nás přenese do roku 1983, které nahrávky nás čekají, koho uslyšíme, to vše prozradím po půl dvanácté. Teď už se ale o slovo hlásí kolega Saša Hemala, který si pro nás přichystal své televizní tipy.
2: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
3: Obvykle v zázracích přírody dva jeho sympatičtí moderátoři spolu souzní a předvádí mnohdy nevídané kousky, ale dnes se prý v kickboxu postaví proti sobě, takže se můžete sázet, kdo proleje méně krve. Ale snad to tak drsné nebude, konečně hosté ve studiu by nejhoršímu dozajista zabránili. No a co se týče fauny, představí se nám dnes večer zajímavá dikobrazí rodinka. Začíná se ve 20.05 na ČT1. Superlov, to je řádný adrenalin a v případě, když se rozhodne soutěžící vyzvat všech pět vybraných mozků, pak napětí ještě narůstá. Více už ve 20.20 v pokračování Superlovu na Nově. A hned poté s napětím ještě na této stanici přitlačí. Už po několikáté v posledních týdnech je tu Jason Bourne alias Matt Damon, aby konečně vyřešil dilema ztráty své paměti. Chtěl hodit minulost za hlavu, ale na nejpalčivější otázky z minulosti stále ještě nedostal odpověď. Jason Bourne, 21.50, televize Nova. V Zákonech vlka se ve 20.15 vrátíme na Primě do míst, kde měl Robert autonehodu a kde bylo po čase nalezeno tělo utopeného muže v pokročilém stádiu rozkladu. Na dně, to je také název dnešní epizody tohoto seriálu, ve 20.15 na Primě. Přeji krásné prožití sobotního večera.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci musí,

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobota, 20. červen, blíží se 13. hodina. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Lenka Haluzová. Já jsem Adam Kořica a pomalu, ale jistě se loučím. Ještě předtím ale uvedu naši první odpolední hudební dvojici. Ta nás, prosím vás, přenese do roku 1983. Čeká nás paráda Karla Zicha a pak nás také nemine Hana Zagorová, píseň Spěchám. Z mojí strany je to pro dnešní den vše. Za sebe vám přeji hezkou sobotu i nadále si ji užijte s naším rádiem, to znamená v rytmu české muziky let 60. až 80. Já s vámi nastartuji nový týden, a to v pondělí po 6. hodině raní tady na rádiu Český Impuls. Těším se, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
8: Hudební dvojice
9: Aneb ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Po vedrech udeřily na Německo a Švýcarsko prudké bouřky. Na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Na severu země utrpělo kvůli bouři zranění 13 návštěvníků hudebního festivalu a ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16-letou dívku. V německé spolkové zemi Poríní Falc úřady v noci vydali varování před extrémními povodněmi. Hladina jedné z řek v regionu se během několika hodin zvýšila skoro o 2 metry. Poté ale zase rychle poklesla. Německá meteorologická služba varovala před dalšími bouřkami, které zemi zasáhnou. Zároveň je podle ní nutné počítat s dalším vedrem, kdy se teploty mohou dostat až na 38 stupňů. A bouřky dnes mají dorazit i do Česka. Objeví se hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty budou napříč republikou mezi 31 a 36 stupni. Letiště v Hradci Králové dnes hostí letecký den pro handicapované. Charitativní akce má už svůj 17. ročník. Do oblak by se díky ní mohlo podívat celkem kolem 600 vozíčkářů a jinak postižených lidí. Vyhlídkový let zažijí i děti z dětských domovů z celé republiky. Lety pro handicapované i program na letišti pro veřejnost jsou zdarma. Vedle létání akce nabízí aktivity pro děti, ukázky leteckých modelářů, letecké simulátory nebo třeba ukázky práce policie a hasičů a letecké techniky. Na Slovensku je letos přebytek ovoce. To se příznivě projevilo na jeho cenách. Ovocnáři u našich sousedů hlásí jednu z nejsilnějších úrod za poslední roky.
2: Pestovatelia napriek suchu hovoria o priaznivom vývoji sezóny. Vyzerá veľmi slubne, hoci hlavná časť zberu ich ešte len čaká. Iba veľmi málo ovocinárov hlási slabšiu úrodu. Ide skôr o výnimky. Väčšina je na tom dobre a tam, kde majú závlahy, je situácia vynikajúca. V mnohých sadoch už rozbehli samozber a ponúkajú nižšie ceny ovocia ako v maloobchode. Stromy sú doslova obsypané plodmi. Pre ich vysoký počet sú menšie, než pestovatelia očakávali.
1: Masívnu evakuáciu si vyžádal požár hotelového rezortu v Dominikánskej republike. Luxusní komplex muselo opustit skoro 1700 turistů. Oheň zařízení skoro kompletně zničil, píše to agentura AP. Podle místních médií při požáru zemřel italský turista a několik dalších zahraničních návštěvníků muselo vyhledat lékařskou pomoc. Hotelový komplex Viva Windham Dominicus Beach je oblíbený mezi zahraničními turisty, včetně Čechů. Podle agentury ČTK nemá české ministerstvo zahraničí informace o tom, že by událost Čechy postihla. Příčina požáru se vyšetřuje. Podle úřadů se oheň rychle šířil kvůli větru a také proto, že část střechy rezortu byla z palmových listů. Dnešek bude horký a slunečný, postupně se ale během dne prosadí mraky, hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Maximální teploty vystoupají mezi 31 a 36 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěknou sobotu vám přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi, pro celé dnešní odpoledne je s vámi Lenka Haluzová a následující hodinu nám otevírá písničkou Všechno bude fajn, kapela Žentour. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Heidi Janku právě dospívala písničku Fotka. Já vám přeju krásnou červnovou sobotu. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli už cestovatel Jirka Kolbaba představí nám řeku Mekong, kde se setkal s největší sladkovodní rybou světa. Poslouchejte jeho vyprávění už za pár minut, ale ještě předtím stihneme několik písniček, třeba i jednu z našeho letního kina, protože celé prázdniny patří letnímu kinu. My vám budeme každou hodinu hrát písničku z filmu, z pohádky anebo ze seriálu, abyste si užili tu pravou letní českou pohodu. Takže pouštím ze seriálu Chalupáři, když máš v chalupě orchestrion.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: 70. až 80. let a v následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na písničku Odnauč se říkat ne od Karla Gotta. Ale ještě předtím vyrážíme do světa. Cestovatel Jirka Kolbaba nám představuje asijskou řeku Mekong. Jirka se po ní plavil s místními obyvateli na běžné lince a udělal i řadu zajímavých zastávek.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Ty zastávky jsou řízené, nebo můžeš případně říct, tady se mi to líbí, tady mi zastavte, já tu chci nějaký čas být.
3: Naopak ty zastávky vůbec nejsou řízené. To je prostě linka, kterou jedou domorodci a ty si tam zaplatíš určitý úsek a jedeš s nimi a kdykoliv, kdekoliv si vystoupíš, přerušíš to a potom zase naskočíš, jestli po hodinách, po dnech nebo po týdnech, to je tvůj vlastní výběr.
2: A před chvilkou jsme mluvili o zajímavých živočiších, kteří žijí v tom povodí řeky Mekong. Tak která zvířata tam může turista vidět?
3: Tak jsou to zejména dva druhy fantastické ryby, obrovští sumci, ty dosahují až 3 metrů délky a říká se, že je to největší sladkovodní ryba světa. Poté tady pasou místní rybáři velmi intenzivně a potom turisté se svými fotoaparáty nebo kamerami ti zase pasou po sladkovodních delfínech, kteří žijí právě v tom dolním toku, právě na hranicích s Kambodžou, a to jsou takzvaní sladkovodní delfíni neboli iraváčtí delfíni. Oni jsou narůžovělí, je to velice exotický, takový endemický tvor a je moc prýma je tam pronásledovat, ale znovu říkám, jenom pokud možno s kamerami, ne se zbraněmi.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tak se mi zdá, prostě to cítím. Mohla bys být ta

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníků touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokračujeme v našem víkendovém hlasování. Průměrná teplota u nás vzrostla od 60. let o 2,5 stupně. Tropických dnů bývá i trojnásobně. Myslíte si, že se Česká republika mění v tropickou zemi? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli bude 14 hodin, ale do zpráv v celou si určitě ještě zahrajeme hudební dvojici. Budou to písničky o voze. Karel Hála, Toulavej vůz a potom Greenhorns spolu s Mirkem Hoffmanem, Proklatej vůz. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Hudební dvojice
7: a neb Vrána k vráně sedá.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Pěkné odpoledne. Jarní sucho výrazně dopadá na úrodu. Zemědělcům poblíž Slaného na Kladensku sníží výnosy až o desítky procent proti standardu. Víc nejspíš dopadne na jarní plodiny. Jaro bylo podle lidí pracujících v zemědělství nejsuší za posledních zhruba 60 let. Agronom Vítězslav Křeček agentuře ČTK řekl, že obdobnou situaci zemědělci na Kladensku nepamatují. Lokality se podle Křečka snaží se suchem vyrovnat dlouhodobě, a to jak s pomocí technologií, tak s zpracováním půdy tím i výběrem odrůd a plodin. Další možností jsou moderní metody šlechtění, které plodinám zajišťuje větší odolnost vůči suchu proti standardním polním plodinám. Na tento krok ale musí navazovat i odbyt a možnost zpracování. Penzijní společnosti kritizují plán omezit poplatky za spoření. Vláda totiž navrhuje, že jejich výše bude zastropovaná na 0,5%. Kabinet chce takto zvýšit výnos klientů z investovaných peněz. Povinné snížení poplatku ale podle Asociace penzijních společností povede k tomu, že poskytovatelé spoření přijdou o peníze používané k pokrytí svých nákladů. Řada penzijních společností by se tak podle prezidenta asociace Radka Moce dostala do ztráty. A to by ohrozilo celý systém penzijního spoření.
4: Ten poplatek, který ministerstvo financí stanovuje, je naším jediným příjmem. To znamená, ze zásady by měl pokrývat minimálně náklady penzijních společností a neměl by být pod jejich úrovní.
3: Do připomínkového řízení už poslala své podněty řada penzijních společností. O finálním návrhu by mohla vláda rozhodovat na přelomu měsíce. Na západě Malty se zranila česká paraglidistka. 21-letou ženu převezli do místní nemocnice s těžkými zraněními. Informuje o tom server The Times of Malta. Sportovkyně spadla u útesů. Policie nehodu vyšetřuje. V Sulejovicích na Litoměřicku mají republikový unikát. Radnice tu otevřela první muzeum cihel u nás. Starosta Sulejovic Jan Masopust nám vysvětlil, že cihly do obce prostě patří.
5: Jednak tenhle ten náš region, vůbec Litoměřicko, bylo hodně bohaté právě na výrobu cihel díky pěkné hlíně, která byla ve Spraší. A druhý důvod bylo to, že Sulovická cihelna v letošním roce slaví 180 let od svého založení.
3: Většinu exponátů dodali lidé ze Sulejovic a okolí. Cihly ale přinášejí i běžní návštěvníci muzea. Zítra ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, jinak čekáme slunečný den. Během dne můžou mraky přinést přeháňky nebo bouřky, ty budou i silné. Naměříme do 34 stupňů, na severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová a jako první vám bude zpívat Petr Rezek písničku Tulák po hvězdách. Pěkný poslech.

0: Zuzana Michnová spolu s Marcia zprávě dospívala na Českém impulzu písničku s Luisem. Přeju vám krásné sobotní odpoledne a za chvíli už pořád máme Česko rádi. Budeme prát, prozradíme, do kterého města se můžeme vypravit na výstavu praček. Vydáme se tam už za chviličku v našem turistickém okénku, ale předtím zazní další písnička z našeho letního kina. Zpívat bude Václav Neckář, tu kytáru jsem koupil kvůli tobě, která zazněla ve filmu Pelíšky. Příjemný poslech.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Pěkné sobotní červnové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Jsme se hraní od Pavla Horňáka a Michala Davida. Ale teď už pořád máme Česko rádi. Jedeme do Pardubického kraje.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes se podíváme do Svitav. Důvody k návštěvě tohoto města jsou přinejmenším tři. Historické centrum, pračky a Oskar Schindler. Ten Oskar Schindler, podle kterého natočil Spielberg Schindlerův seznam. Ve zdejšímu muzeu je o něm totiž stálá expozice a hlavně je to svitavský rodák. Připomenu, že zachránil zhruba 12 židů během holokaustu.
3: Dobrý den, Hanko. No já bych snad řekl, že tahle expozice patří k mladým, otevřelý ke stému narození Schindlera teprve v roce 2008.
2: To se ozval Miroslav Tausik z Pražského klubu českých turistů. Mirku, můžete kratičce poradit posluchačům, na co se zaměřit při procházce pod širým nebem?
3: Tak v první řadě zmíním náměstí. To má totiž možná nejdelší podloubí u nás. Měšťanské domy nesou stopy od gotiky přes renesanci a baroko až po secesi, a to jsem ještě spoustu slouhu vynechal. Nedaleko stojí bašta z hradeb ze 14. století, ale jsou tu i novější věci k vidění, od kašny po památník Oskara Schindlera. Pokud byste se měla na výlet, koukněte se buď na internet, na mapu městského památkového okruhu, no, nebo se poptejte v knihovně nebo v muzeu. Za dobrého počasí potom doporučuji vylézt na věž kostela, navštívení Panny Marie a kouknout se na Svitavy z výšky.
2: Ještě jsem Mirku slibovala pračky, vysvětlíte proč?
3: No jistě, ano, mají tu v muzeu obsáhlou sbírku praček, která mapuje historii praní a prací techniky. K vidění je tu 50 válch, necek a praček a jsem přesvědčený, že kdo se sem na ně přijede podívat, ten se určitě ohřeje, ale bude si pak dlouho své automatické pračky vážit při každém zabouchnutí dvířek.
2: Anna Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český Impuls. Právě dozněla písnička Seď a tiše poslouchej. Za pár chvil budou 3 odpoledne, ale před zprávami v celou si určitě zahrajeme Impulzovic krabičku. Postará se o ní Helena Vondráčková a vybrala si Mosty. Zpívá Lenka Filipová, Karel Zich. Já přeju příjemný poslech.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
6: Písnička Mosty. To je Lenka Filipová s Karlem Zichem a tuším, že rok 1981. Krásný příklad toho, jak dokonale se mohou pojít dva hlasy. Jako kdyby k sobě odjakživa patřili. Mám na oba zpěváky krásné vzpomínky. Na Karla Zicha kvůli spoustě výletů, které jsme absolvovali s Amforou, a na Lenku Filipovou mimo jiné i proto, že jedno ze svých prvních LPček točila u nás ve studiu v Řitce. Myslím, že písnička Mosty je dobrý dokument toho, co se na začátku 80. let u nás hrálo a taky líbilo.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Bouřky můžou být silnější, než se čekalo. Meteorologové zpřísnili aktuálně platnou výstrahu. Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu upřesňuje, že velmi silné bouřky hrozí v téměř celých Čechách.
2: V odpoledních a večerních hodinách se budou místy vytvářet bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 80 km za hodinu a kroupami.
1: Dnešní výstraha platí do půlnoci. Silné bouřky se můžou vrátit znovu zítra odpoledne. Kromě toho meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Jakmile teploty vyskočí nad 30, otevírá se zmrzlinářům Zlatý důl. Na Zlínsku sázejí na pestrost. Mají tam třeba speciální zmrzlinový salon.
3: A v tom salonu zkušeného sedmdesátníka pana Milana, který v přemnoha variacích poctivě od nejčasnějšího rána vaří několik desítek druhů sladkého krému. Více než o půl století je mladší, ale také moc šikovný 16-letý Jindra z Vizovic. Ten nabízí co by hit, když jsme v tom valašském městečku, zmrzlinu Trnkovou. Ale i on musí počítat s konkurencí. Tou je rovněž ve Vizovicích zmrzlina z kozího mléka.
1: U chorvatského ostrova Hvar viděli velkého žraloka. Podle expertů by se mohlo jednat o žraloka Mako, který vyniká vysokou rychlostí a může být člověku nebezpečný. Píše to server Novinky.cz. Predátora zachytila skupina rybářů na video, které následně zveřejnila na svém facebookovém účtu jedna z místních restaurací. Podle místních médií jde o žraloka, který napadl a roztrhal mečouna. České fotbalové fanoušky by mohlo Mexiko zklamat. Vláda mexické metropole totiž oznámila, že zvažuje omezení prodeje alkoholu na veřejných prostranstvích. Krok zvažuje poté, co se v centru města shromáždilo přes 700 tisíc lidí, aby oslavili postup fotbalové reprezentace do vyřazovací části mistrovství světa. Mexiko se střetne s českým národním týmem v noci ze středy na čtvrtek. Duel proběhne na slavném Aztéckém stadionu. Zítra čekáme sluníčko i mraky, můžou se přidat přehánky nebo bouřky, ty budou i silné. Naměříme do 34 stupňů, na severovýchodě bude jen kolem 27. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásnou sobotu vám přeju, zprávy v 15 hodin právě skončily, před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let, jako zazní Kde jsi od Dalibora Jandy. Já jsem Lenka Haluzová, jsem s vámi celé odpoledne, příjemný poslech.
5: Kde

0: Písničku Pojďte se zbláznit právě dospívala Viana Bartošová. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Vy posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Za chvíli už nás čeká hudební kalendář. Bude o písničce Dobrý den od Františka Ringočecha a Markéty Muchové. Ještě předtím si ale užijeme další písničku z našeho letního kina. Bude to Jsi jako dlouhý most od Evy Olmerové. Ta zazněla ve filmu Medvídek. Hezký poslech.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je nejvyšší čas na hudební kalendář. Dobrý text do písničky může otevřít nejedné dveře. A to i od ložnice. Začíná hudební kalendář s Františkem Ringočechem a expertem na české písničky Zdeňkem Sekaninou.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1983 spatřila světlo světa písnička Dobrý den s Markétou Muchovou. To je převzatý kousek, takže jste vlastně, Ringo, textoval, jak na tuhle písničku vzpomínáte?
3: Triviální nápad, který se hodil na tu hudbu. Markéta Muchová byla velmi blízká mému srdci. My jsme to spolu táhli nějaký čas, než jsem se vrátil s prosíkem domů. Takže jsem to dělal reálat, ona byla velmi krásná. Ona se jmenovala Klimušková vlastním jménem. Franta Janečetý vymyslel jméno Muchová. To byla jedna z nejkrásnějších manekinek té doby.
2: Takže jste si u ní chtěl šplhnout a otextoval pro ní pěknou písničku. Došel jste tomu prostě naproti.
3: Chtěl jsem jí udělat radost, aby mohla na jeviště taky jinak než v šatech předvádět, tak jsem jí udělal písničku Dobrý den, no.
2: A napadlo to vás, nebo si sama řekla?
3: Ne, to děvčatům to nabízíte, to chcete udělat radost, podbízíte se, slibujete a chcete jí potěšit, no, tak dneska se to řeší finančně.
2: A dnes to děláte jak, když se nějaká kopretinka objeví v okruhu vašeho zájmu?
3: Když mám políčí, no, na nějakou krasavici, tak jí říkám, namaluju ti obraz. No pozor, to je dnes, podívejte, kolik stojí. Moje obrazy, říkám to, mi zavolej, až mi někdo dá 150 tisíc za to.
2: No tak u vás se asi furt dějí zajímavé věci v ateliéru.
3: No, ale furt míň a míň.
2: Tak to máme na rádiu Český impuls obráceně, protože tam hrajeme skvělou muziku víc a víc. Dobrý den s Markétou Muchovou a Františkem Ringočechem.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na českém Impulzu právě kapela Turbo dohrála písničku Přestáváš snít. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a tentokrát vám nabídnu písničky Karla Gotta, který bude zpívat na texty Jiřího Štajdla. Zazní moje nejoblíbenější Hej páni konšelé a jako první Lady Karneval. Hezký poslech.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Hudební dvojice
6: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Dopravci se přizpůsobují současné vlně veder, slibují klimatizované vozy a mají také zásobu pitné vody. Pokud klimatizace ve vozech nefunguje, mají cestující v některých případech nárok na vrácení ceny jízdného či odškodnění. Vyplývá to z vyjádření dopravců, které oslovila ČTK. V Pardubicích v noci hořela skládka plastů. Místní kvůli tomu dostali varovné SMS s doporučením nevětrat. S požárem od půlnoci bojovalo 6 hasičských jednotek v průmyslovém areálu v Dělnické ulici. Plameny dostali pod kontrolu po 6. ráno a krátce před polednem oheň uhasili úplně. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně včera narušil dron. Policisté pilota dohledali. Tři krušnohorské radnice se dohodly na vytvoření společné školy. Smlouvy uzavřely město Kraslice spolu s obcemi Šindelová a Přebus. Věří, že tak získají nejen víc peněz, ale i s nás osloví nové učitele.
2: Společná hlavička pro několik školních budov, to je postup, který zvolili tři krušnohorské radnice. Pro úspěšné fungování menších základek a mateřinek, to je podle nich nejlepší řešení. Společné budou mít nejen vedení, ale do budoucna třeba i kuchařky nebo školníka. Jinde v Krušných horách ale administrativní slučování, které radnicím už delší dobu doporučuje stát, odmítají. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V Egejském moři v řeckém přístavu Alexandroupole dnes začala expedice Monoxylon experimentálních archeologů z východních Čech. Zítra bude jasno až polojasno, během dne čekáme oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, místy silnými. K tomu naměříme teploty od 29 do 34 stupňů, na severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední i po 16. hodině. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života největší hity 60. až 80. let. Na úvod to je Vítězslav Vávra a Dívky z diskoték.

0: Krásné sobotní odpoledne. Na Českém impulzu právě Petr Spálený dospíval písničku Když je potkáš. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Viktora Sodomu a tenhle film. Teď mám pro vás ale scénku. Halina Pavlovská nám poradí, jak přežít pubertu svých dětí. Někdy je pro zkušenější rodiče těžké pochopit, co dospívající děti mají v plánu. A taky asi lepší jen plány přijmout a čekat na lepší časy.
1: Děti v pubertě lžou, kradou, fetují, myslí si, že jste seniláci, jsou pořád doma, anebo tam nikdy nejsou, nemíjí se a pořád okupují koupelnu, mají strašné kamarády, nejedí nic, žerou, vyhrožují sebevraždou, vzkaz by vám nevyřídili ani za zlaté tele a rozzáří se, jen když mají telefon. Betty McDonaldová měla báječný nápad, že nejlepší by bylo puberťáky poslat do penzionátu a přijet si pro ně, až jim bude 30. Abychom vůbec přežili, že naše děti bydlí s námi v jednom bytě, je nezbytné řídit se následující radou. Nikdy se jich na nic neptejte. Má kamarádka se tuhle naivně zeptala své dcery, kdy skončila první světová válka. Dcera odpověděla, že někdy v roce 1966. Můj kamarád se zeptal svého syna, proč si tvář propíchl sichrhajckou. Syn mu odpověděl, že proto, že nechce vypadat tak hnusně jako on. A když jsem se já zeptala své holčičky, kde chce bydlet, až nebude mít na nájem, tak mi řekla, že v kanále a že je přesvědčená, že se jí tam bude líbit, protože si to tam hezky zařídí.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco. Počítejte s námi.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za chvíli se budeme zase smát, a to s Petrem Nárožným a Jaroslavou Adamovou. Předtím ale ještě pár písniček, zazní třeba Není nám už 17 od Petry Janů a Petra Jandy.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Písničku Proč nejsi větí právě dospívala Hana Zagorová. Do zpráv v celou zazní třeba ještě Proměny od skupiny Čechomor a Lenky Dusilové. Ale teď už slibovaná scénka. Pánové, vysáváte, myjete nádobí, chodíte pro nákupy. No tak pozor, aby si na vás nepočíhal soused. Víc uslyšíme ve scénce s Petrem Nárožným a Jaroslavou Adamovou.
1: Tak se podívejte, pane Růžička.
2: Ano, prosím.
1: Uklidněte se.
2: Ano, prosím.
1: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tantéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
2: Ano, prosím.
1: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
2: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
1: Co?
2: No, kladivem.
1: Ano. A co bylo dál?
2: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento to kladivé.
1: Ano, já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
2: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
1: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
2: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
1: Samozřejmě.
2: Ano. No, černý vůl je hostinec, no.
1: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračuj.
2: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako Ptáčkovi. No, aha, víte, to jste ještě neviděla.
1: A co, nebo no, koho?
2: A je to Ptáčka, víte, aha, ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
1: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana Ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
2: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
1: Aha. A čím vás provokoval?
2: Čím? No, vy se furt tak ptá, to máte těžký, no, on tak vrněl, víte.
1: Ale pane Růžička, přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
2: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl, to byste musela vidět a hlavně slyšet. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No.
1: Takže vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
2: ale
1: že?
2: To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt a tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pic, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
1: Ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
2: No, připravoval, no to ne, to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
1: pane
2: on byl
1: Růžička,
2: sejti, dali jsme to
1: pryč. Pane Růžička, prosím vás,
2: no.
1: K věci.
2: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak pobyl, potáh, tak jsem šel domů.
1: A to kladivo jste měl sebou?
2: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivem je to vždycky lepší, znáte to, no. Ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí vždycky,
1: ne? Jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
2: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, Ptáčka. Nes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
1: A to jste měl udělat. byla by to pro vás polehčující okolnost.
2: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrnila nes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ho dal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu? Jako kolik dostanu?
1: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Závratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně včera narušil dron. Policisté pilota dohledali a přestupek oznámí úřadu civilního letectví. Akce dnes pokračuje kvalifikacemi. Doprava v okolí okruhu je oproti loňsku podle strážníků výrazně klidnější. Největší dopravní nápor očekává policie zítra, což je hlavní den závodů. Dopravní podnik města Brna už dříve vyzval návštěvníky, ať prioritně využijí hromadnou dopravu. Současná vlna veder v Evropě prudce zvýšila zájem o led. Majitel berlínské firmy na jeho výrobu DPA řekl, že jeho společnost ho nyní dodává po tunách a že kvůli vysoké poptávce musí zaměstnanci pracovat přes čas. Firma Iceman dodává ledové kostky těm, kdo je potřebují ve velké množství, což jsou hlavně kluby, bary a hospody. Chudoba se dědí. Upozorňuje na to projekt Neviditelní. V Česku je podle analytika Centra ekonomických a tržních analýz Michála Fanty na 300 000 dětí, které jsou ohrožené chudobou. Podle něj je tohle číslo třetí nejnižší v Evropské unii.
2: V rodinách, kde jsou rodiče bez maturity s relativně nižším úrovním vzdělání, tak tam je vlastně těch dětí, které jsou ohrožené tou příjmovou chudobou, je až 70%. Dežko na té druhé straně toho spektra u těch vysokoškolsky vzdělaných rodin je to pouze zhruba 5%, takže ta propast je tam obrovská a v tom jsme zase naopak třetí nejvyšší v Evropské unii.
1: Analytik Fanta dodává, že děti vyrůstající v domácnostech ohrožených chudobou mají horší přístup k vyššímu vzdělání a uplatnění na trhu práce. Masivní evakuaci se vyžádal požár hotelového resortu v Dominikánské republice. Luxusní komplex muselo opustit na 1700 turistů. Oheň zařízení skoro kompletně zničil, píše to agentura AP. Hotelový komplex Viva Windham Dominicus Beach je oblíbený mezi zahraničními turisty, včetně Čechů. Podle ČTK nemá české ministerstvo zahraničí informace o tom, že by událost Čechy postihla. I v neděli nás čeká jasno až polojasno, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, místy silnými. K tomu naměříme teploty od 25 do 34 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 17. hodině a na Českém impulzu právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Já vám přeju krásnou sobotu, máme 20. června a první písnička, která v této hodině zazní, je Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy.

0: Písnička Pojď dál a zpívej od Pavla Bobka právě dozněla na Českém impulzu. Já vám přeju krásnou sobotu. Pokud byste se večer rádi podívali na něco pěkného v televizi, ale nechce se vám probírat televizním programem, tak vydržte. Za několik málo chvil se přihlásí Saša Hemala se svými tipy. Předtím se ale ještě zahrajeme, to se nám docela dobře hodí, bude to totiž písnička z letního kina a to z pohádky Princové jsou na draka. Jan Kaněra a je statisticky dokázáno. Hezký poslech.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.

co se zmohli na Rolls Royce. Od kuchařů jaksi mají k večeři jen flaxy. Šmidli, šmidli, šmidli boys, co se zmohli na Rolls Royce. Číšníci jim lají falešně, že šmidlají. Rolls Royce musel z domu pryč, důvodů bylo dostatek.

0: krásnou sobotu s datem 20. června vám přeju z Českého impulzu. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Nonstop od Michala Davida. No ale teď už se s přáním pěkné soboty předává i Alexandr Hemala. Ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Obvykle v zázracích přírody dva jeho sympatiční moderátoři spolu souzní a předvádí mnohdy nevídané kousky, ale dnes se prý v kickboxu postaví proti sobě, takže se můžete sázet, kdo proleje méně krve. Ale snad to tak drsné nebude, konečně hosté ve studiu by nejhoršímu dozajista zabránili. No a co se týče fauny, představí se nám dnes večer zajímavá dikobrazí rodinka. Začíná se ve 20.05 na ČT1. Superlov, to je řádný adrenalin a v případě, když se rozhodne soutěžící vyzvat všech pět vybraných mozků, pak napětí ještě narůstá. Více už ve 20.20 v pokračování Superlovu na Nově. A hned poté s napětím ještě na této stanici přitlačí. Už po několikáté v posledních týdnech je tu Jason Bourne alias Matt Damon, aby konečně vyřešil dilema ztráty své paměti. Chtěl hodit minulost za hlavu, ale na nejpalčivější otázky z minulosti stále ještě nedostal odpověď. Jason Bourne, 21.50, televize Nova. V Zákonech vlka se ve 20.15 vrátíme na Primě do míst, kde měl Robert autonehodu a kde bylo po čase nalezeno tělo utopeného muže v pokročilém stádiu rozkladu. Na dně, to je také název dnešní epizody tohoto seriálu, ve 20.15 na Primě. Přeji krásné prožití sobotního večera.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla písnička Osmý den od skupiny Olympic. Nám se blíží konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na písničku Stáňa od Petra Spáleného. Večer po 19. hodině vám pak budeme hrát country, folk a trampské písničky. Tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová, ale uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Českem už místy procházejí silné bouřky, doprovázejí je lijáky, vítr a kroupy. Meteorologové vydali výstrahu pro Čechy, Jihomoravský a Olomoucký kraj. Odpoledne už se první intenzivní bouře objevily na jihozápadě. Lokálně se můžou rozvodnit malé toky nebo bude mlít komunikace. Vítr může vyvracet stromy. Při řízení auta v bouřce je potřeba snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně a sledovat dopravní zpravodajství. Horko zaměstnává na Šumavě hasiče. Už včera zasahovali hned dvakrát kvůli vyčerpaným turistům. Ti v tropickém počasí přecenili síly.
2: Vetro dává lidem zabrat a někteří neodhadnou, na co jim stačí síly. Hasiči na Šumavě vyjížděli nejprve k hradu Kašperk a poté k Prášilům. V obou případech odváželi turisty, kteří byli tak vyčerpaní, že nedokázali dojít do cíle. Dobrovolníci z Kašperských hor vezli muže do domovské obce. Železnorudská jednotka transportovala jednoho dospělého a tři nezletilé do kempu v Prášilech. Výšlap fyzicky nezvládl jeden mladiství. Záchranná služba nebyla potřeba. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
1: Po vedrech už prudké bouřky udeřily i na Německo a Švýcarsko. V Rastattu na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Na severu země se zranilo kvůli bouři 13 návštěvníků hudebního festivalu. V německé spolkové zemi Porýní-Falc úřady v noci vydali varování před extrémními povodněmi. Hladina jedné z řek v regionu se během několika hodin zvedla o 2 metry, pak ale zase rychle klesla. Ve Švýcarsku v Zurichu pak padající větve zranily podle portálu Blik nejméně 7 lidí. Bouřky a vydatné lijáky ve Švýcarsku zkomplikovaly dopravu a vedly k nehodám. Princ Harry se s rodinou chystá domů. Se ženou Meghan a dětmi navštíví v červenci Británii. Ubytovaní by mohli být v královské rezidenci, jak píší britská média. Vztah Harryho a Meghan s britskou královskou rodinou se léta považuje za napjatý. Princ a jeho manželka se před 6 roky vzdali královských povinností. Od té doby žijí v Kalifornii. V neděli nás čeká horko, dusno s přeháňkami a bouřkami. Bude jasno až polojasno, během dne oblačno až zataženo. Naměříme teploty na severovýchodě kolem 27, jinak do 34 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází.

smretu a dodál, a jméno mý je Honza vyčítal. Já umírám touhou mojí dlouhou, je být umění slouhou, malovat mě

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Telegram s adresou svět.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Dopravci se přizpůsobují současné vlně veder, slibují klimatizované vozy a mají také zásobu pitné vody. Pokud klimatizace ve vozech nefunguje, mají cestující v některých případech nárok na vrácení ceny jízdného či odškodnění. Vyplývá to z vyjádření dopravců, které oslovila ČTK. Koaliční kabinet nejspíš odmítne protidrogovou novelu skupiny poslanců ODS, aby měl úřad vlády ze zákona poradní orgán pro protidrogovou politiku. Tři krušnohorské radnice se dohodly na vytvoření společné školy. Smlouvy uzavřely město Kraslice spolu s obcemi Šindelová a Přebus. Věří, že tak získají nejen víc peněz, ale i s nás osloví nové učitele.
2: Společná hlavička pro několik školních budov, to je postup, který zvolili tři krušnohorské radnice. Pro úspěšné fungování menších základek a mateřinek, to je podle nich nejlepší řešení. Společné budou mít nejen vedení, ale do budoucna třeba i kuchařky nebo školníka. Jinde v Krušných horách ale administrativní slučování, které radnicím už delší dobu doporučuje stát, odmítají. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Při včerejší srážce dvou osobních vlaků u města Bedford na jihu Británie bylo 99 lidí zraněných, 9 z nich je v kritickém stavu. Novou bilanci zveřejnili vyšetřovatelé. Vláda mexické metropole zvažuje omezení prodeje alkoholu na veřejných prostranstvích, a to potom, co se v centru města sešlo přes 700 tisíc lidí, aby oslavili postup fotbalové reprezentace do vyřazovací části mistrovství světa. Zítra bude jasno až polojasno, během dne čekáme oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, místy silnými. K tomu naměříme teploty od 29 do 34 stupňů, na severovýchodě bude kolem 27. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
3: Co batole, rád jezdil na kole,

veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl.

0: kde v kruhu tupých hlav dní veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dní veličenstvo kat.
1: Český impuls.

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen první.

ze sousedního bytu poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik.

žádná svoboda, na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem mi hledat samoty, k bydlení nastálo, nejen o soboty, kvůli

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Českem už místy procházejí silné bouřky, doprovázejí je lijáky, vítr a kroupy. Meteorologové vydali výstrahu pro Čechy, Jihomoravský a Olomoucký kraj. Odpoledne už se první intenzivní bouře objevily na jihozápadě. Lokálně se můžou rozvodnit malé toky nebo půjde mlít komunikace. Vítr může vyvracet stromy. Při řízení auta v bouřce je potřeba snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně a sledovat dopravní zpravodajství. Vývoj a postup bouřek se dá sledovat i v mobilní aplikaci Českého hydrometeorologického ústavu nebo na jeho webových stránkách. Horko zaměstnává na Šumavě hasiče. Už včera zasahovali hned dvakrát kvůli vyčerpaným turistům. Ti v tropickém počasí přecenili síly.
2: Vetro dává lidem zabrat a někteří neodhadnou, na co jim stačí síly. Hasiči na Šumavě vyjížděli nejprve k hradu Kašperk a poté k Prášilům. V obou případech odváželi turisty, kteří byli tak vyčerpaní, že nedokázali dojít do cíle. Dobrovolníci z Kašperských hor vezli muže do domovské obce. Železnorudská jednotka transportovala jednoho dospělého a tři nezletilé do kempu v Prášilech. Vždycky nezvládl jeden mladiství. Záchranná služba nebyla potřeba. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
1: Po vedrech už prudké bouřky udeřily i na Německo a Švýcarsko. V Rastatu na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Na severu země se zranilo kvůli bouři 13 návštěvníků hudebního festivalu. V německé spolkové zemi Porýní Falc úřady v noci vydali varování před extrémními povodněmi. Hladina jedné z řek v regionu se během několika hodin zvedla o 2 metry, pak ale zase rychle klesla. Bouřky a vydatné lijáky ve Švýcarsku zkomplikovaly dopravu a vedly k nehodám. Tenistka Marie Bousková vyhrála na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou a postoupila do jubilejního 10. finále na okruhu WTA. V neděli nás čeká horko, dusno s přeháňkami a bouřkami. Bude jasno až polojasno, během dne oblačno až zataženo. Naměříme teploty na severovýchodě kolem 27, jinak do 34 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Daňová povinnost se vztahuje i na prodej přebytků ze zahrádky. Upozorňuje na to finanční správa. Příležitostný prodej hub, lesních plodů nebo právě doma vypěstované zeleniny může být během léta přivýdělkem. Je ale nutné myslet na to, že takový příjem se musí zdanit. A to v případě, pokud přesáhne 50 tisíc korun za rok. Mluvčí finanční správy Patrik Madle navíc dodává, že i sběr a prodej lesních plodů může mít povahu podnikání.
2: Pokud ji někdo provádí pravidelně za účelem dosažení zisku, a to i když jde o činnost sezónní, zisky pak musí být zdaněny jako příjmy ze samostatné činnosti.
1: Pokud někdo prodává tímto způsobem často, měl by se podle finanční správy poradit včas s daňovým odborníkem. Současná vláda stíží přístup k údajům skutečných majitelů firem. K těm budou nově mít přístup jen lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti prokážou svůj oprávněný zájem. Počítá s tím novela, kterou projedná vláda. Kritici poukazují na to, že zmizí ustanovení, které výslovně umožňovalo přístup k informacím novinářům, nevládním organizacím nebo akademikům při prokázání protikorupčního zájmu. Z veřejné evidence skutečných majitelů v minulosti vyplynulo například to, že premiér Andrej Babiš byl dál zapsaný jako skutečný majitel holdingu Agrofert, i když akcie vložil kvůli střetu zájmu do svěřenských fondů. Ministerstvo evidenci znepřístupnilo veřejnosti už loni v prosinci. Zdůvodnilo to rozhodováním českých soudů. Liberec chce na historické radnici postavit holubník. Vzniknout by mohl v nevyužívané části tamního podkroví. Náměstek primátora Jiří Jandourek si slibuje, že udrží populaci holubů na uzdě.
3: Ten problém z hlediska populace holubů tady není, ale očekáváme, pokud není regulován, že může se nastat. Pro ty holuby připravíme komorovou místnost, do které ten holub zalétne. Tam dáváme krmení, zvyknou si na to a v té chvíli regulujeme tu populaci tím, že jim odebíráme vajíčka, dáváme falešná.
1: Holubník chce liberecký magistrát zprovoznit od podzimu. Ve městě žije odhadem až 300 holubů. To odpovídá spíš malým městům s počtem kolem 10 000 obyvatel. Třetím dnem bude v neděli pokračovat v pražských Letňanech festival Metronom Prag. Vrcholem sobotního programu bylo vystoupení Nicka Cavea. Závěrečný den ozdobí skladatela frontman skupiny The Police Sting. Vzhledem k horkému počasí organizátoři zajistili rozprašovače vody, stinná místa, cisterny s pitnou vodou i zdravotníky. Fotbalisté Slavie na úvod letní přípravy remizovali s Dynamem Kyjev 1-1. Pražané na soustředění v Rakousku nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor, včetně reprezentantů, kteří startují na světovém šampionátu v Americe. Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr sešívaných na dvě jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. Jako první z českých ligových týmů odehrál zápas letošní letní přípravy kolem sobotního poledne Zlín. Ševci proti Petržalce z druhé slovenské nejvyšší soutěže nepotvrdili roli jasných favoritů. Byli rádi, že stav 1-3 dotáhli, alespoň k remíze 3-3. I v neděli bude horko a dusno s bouřkami a přeháňkami. Čeká nás jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo, s teplotami od 25 do 34 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

do naší ulice, auta a popílek, přiletěl motýlek, 17 let, pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči.

z naší ulice, auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let. Bylo nám do smutku pro těch pár kříž.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare Kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Bouřky večer zastavily vlaky. Provoz na koridoru mezi Prahou a Kolínem zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky zhruba 3/4 hodiny nejezdily v úseku Pečky Kolín. Hasiči Správy železnic večer vyjížděli i k dalším případům popadaných stromů a větví na trať. Problém řešili třeba na Příbramsku, kde kroupy zasypaly železniční přejezd. Přímo v Příbrami pak hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči se k dvojici dostali na člunu. Bouřky pocítili i na Vysočině nebo v Královéhradeckém kraji. I tam hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Horké a dusné počasí s bouřkami a přívalovými lijáky meteorologové čekají i v neděli. Před bouřkami padaly teplotní rekordy. Ty zaznamenala víc než třetina měřících stanic. Nejtepleji, a to 36 stupňů, bylo ve Šternberku na Olomoucku. Druhou nejvyšší teplotu 35,4 stupně Celsia meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku. 35 stupňů dnes naměřili v Poděbradech, Borohrádku na Rychnovsku a Brně Žabovřeskách. Teplotní rekordy padly na stanicích na Jižní Moravě, ve Střední i východních Čechách. Horko zaměstnává hasiče i na Šumavě. Už včera zasahovali hned dvakrát kvůli vyčerpaným turistům. Ti v tropickém počasí přecenili síly.
2: Vetro dává lidem zabrat a někteří neodhadnou, na co jim stačí síly. Hasiči na Šumavě vyjížděli nejprve k hradu Kašperk a poté k Prášilům. V obou případech odváželi turisty, kteří byli tak vyčerpaní, že nedokázali dojít do cíle. Dobrovolníci z Kašperských hor vezli muže do domovské obce. Železnorudská jednotka transportovala jednoho dospělého a tři nezletilé do kempu v Prášilech. Šlap fyzicky nezvládl jeden mladiství. Záchranná služba nebyla potřeba. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Šumava.
1: Regulace cen pohonných hmot možná skončí, prohlásila to ministryně financí Alena Schillerová. Důvodem je klesající cena ropy na světových trzích. Schillerová chce ale ještě zvážit všechny okolnosti.
3: Vyhodnotit vlastně nějakou řadu, jak se vyvíjí ta cena, jak se vyvíjí to, že se uklidňuje ten konflikt, a proberu to s experty, proberu to s ČEPRem a pravděpodobně se budu komunikovat i se zástupci trhu. Mám ještě pár dnů, ale skutečně tak, jak se to vyvíjí, je docela možné, že skončíme.
1: O cenové regulaci u nafty a benzínu vláda rozhodla v dubnu kvůli prudkému zdražování paliv v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Ministerstvo financí stropy pro pohonné hmoty nastavuje každý den. Při páteční srážce dvou osobních vlaků na jihu Británie se zranilo 99 lidí. Novou bilanci zveřejnili vyšetřovatelé. 9 lidí je podle nich v kritickém stavu, 35 dalších má vážná a zbytek lehká zranění. Už včera úřady oznámily, že zahynul jeden ze strojvedoucích. České ministerstvo zahraničí nemá informaci, že by mezi zraněnými byli Češi. Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. 21-letá tenistka v semifinále porazila soupeřku z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. O tenisový titul ale v Nottinghamu si pak zahraje další Češka Marie Bousková. Ta se v nedělním finále také na trávě střetne s Američankou Navarovou. V neděli bude opět jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na severovýchodě naměří kolem 27, jinak se oteplí až na 34 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává zdravotníky. Ti v sobotu, druhý den závodu motocyklu na Masarykově okruhu, ošetřili na 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, pravděpodobně z horka. Teploty na jihu Moravy překračovaly 30. Podobné to bude i v neděli. Zdravotníci proto návštěvníky závodů nejenom je žádají, aby hodně pili a schovávali se před sluncem. Neděle je hlavním dnem závodů. Česko bude mít jedno želízko v ohni. Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do mistrovství světa z první řady. 24-letý závodník dojel druhý v kvalifikaci velké ceny. Salač televizi Nova řekl, že dvojku už má osahanou a myslí si na stupně vítězů. V neděli pak po ukončení velké ceny se v Brně a okolí čeká největší dopravní nápor. Neviditelnost je dědičná. Takzvaní neviditelní jsou třeba matky samoživitelky, seniori, pečující nebo mladí dospělí odcházející z dětských domovů. Jsou to lidé, kteří propadávají ekonomickým a sociálním systémem a balancují na tenké hraně chudoby. Snaží se svoje finanční problémy skrývat a neumí si nebo nechtějí říct o pomoc.
2: Neviditelných je v Česku 1 milion 400 tisíc. Manažerka projektu Neviditelní Jana Pikardová ale Impulzu řekla, že tento problém se dá řešit i hned na začátku.
3: Dá se řešit i na té úrovni jedince, a to znamená svěřit se, udělat ten první krok, a to já považuji za to nejdůležitější. Nenechat to zajít až do těch nejhorších důsledků, ale říct si opravdu včas o tu pomoc a zaklepat na ty správné dveře.
2: Ale právě říct si o pomoc je mnohdy ta nejtěžší věc. Potvrdila mi to i jedna matka samoživitelka.
4: Být matka samoživitelka je těžký. Je to těžký v tom, že je člověk na to sám, na všechno, nejenom po té finanční stránce. A myslím si, že největší problém je najít v sobě tu odvahu jít požádat o pomoc. To bylo nejtěžší, protože člověk žije s takovým tím stigmatem, že to nezvládne, že selhal.
2: Podle Pikardové se chudoba dědí. Děti totiž přebírají vzorce svých rodičů a nevědí, jak se z toho vymanit. Kruh neviditelnosti se ale podle Pikardové dá přerušit při včasném záchytu a pomoci. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Leteckou dopravu na bratislavském letišti komplikují ptáci. Za poslední dny se po srážce s nimi vrátila už dvě letadla. Vedení letiště proto najalo speciální tým, který se plašícími metodami snaží opeřence vyhnat.
5: Letisko v Bratislavě zažívá historicky největší nápor letou. S tím souvisí větší počet incidentů s ptákmi okolí letiska. Je jich tam veľa. Najmä větší kredle v ranných a večerných hodinách narúšajú letecký koridor. Biologickou ochranu letiska zabezpečuje aj 20 dravcov, ktoré sa snažia odplašiť volávky, bociany či husy. Avšak pri 30 tisícoch odletov ročne nezabránili k 30 prípadom stretu lietadla s ptákmi. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
1: Fotbalisté Slávie na úvod letní přípravy remizovali s Dynamem Kyjev 1-1. Pražané na soustředění v Rakousku nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor, včetně reprezentantů, kteří startují na světovém šampionátu v Americe. Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr sešívaných na dvě jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. I v neděli bude horko a dusno s bouřkami a přeháňkami. Čeká nás jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo, s teplotami od 25 do 34 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Čel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o to.

tady žiju moc let, ale svinkovaném od jak živa si mě každý plet. Proto jsem se dneska s tímhle svěřil právě vám, já dál slamu poták mám. Chtěl bych se s někým vzít, ale pořád nemám s kým, ono někdy nestačí mít sako jako manekín.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejdy karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Bouřky večer zastavily vlaky. Provoz na koridoru mezi Prahou a Kolínem zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky zhruba 3/4 hodiny nejezdily v úseku Pečky Kolín. Hasiči správy železnic večer vyjížděli i k dalším případům popadaných stromů a větví na trať. Problém řešili třeba na Příbramsku, kde kroupy zasypaly železniční přejezd. Přímo v Příbrami pak hasiči zachraňovali 2 lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči se k dvojici dostali na člunu. Bouřky pocítili i na Vysočině nebo v Královéhradeckém kraji. I tam hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Horké a dusné počasí s bouřkami a přívalovými lijáky meteorologové čekají i v neděli. Dopravci se snaží zmírnit vlny veder. Autobusové nebo vlakové společnosti slibují v horku klimatizované vozy. Někteří na palubách počítají se zásobami pitné vody.
2: Schlazení garantuje ve svých vozech třeba Leo Express, který cestujícím při nefunkční klimatizaci slibuje kompletní vrácení jízdného. Žlutý RegioJet se ve vozech snaží držet teploty okolo 23 stupňů. Zároveň chce ale předejít nezdravě velkým rozdílům mezi vnitřním a venkovním klimatem. Přílišná vedra řeší s cestujícími ve žlutých vlacích a autobusech individuálně. České dráhy mají klimatizované především dálkové vlaky a také novější jednotky na regionálních linkách. V případě, že ji slíbí a ve vlaku přesto bude horko, cestující pak můžou dostat na zpátek 70 korun. O kompenzaci můžou lidé poprosit třeba i průvodčího. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Hygienici na Karlovarsku začali kontrolovat přírodní koupaliště. Voda je většinou v pořádku a vhodná ke koupání.
3: Voda je čistá, nebezpečí nehrozí. Koupání hygienici v Karlovarském kraji tak nikde neomezují. Pokud ale budou vysoké teploty pokračovat, synice začnou bujet. Největší riziko je přitom v přehradě Skalka nedaleko Chebu a na velkém rybníku u Varů. Právě tady už teď na některých místech na zelenou vodu natrefíte. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Silná vlna veder se šíří napříč Evropou. Teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země proto přijaly různá opatření. Ve Francii se v neděli čeká až 40 stupňů. Země kvůli horku částečně zakázala konzumaci alkoholu na veřejných akcích. Úřady v Paříži rozhodly, že městské parky zůstanou otevřené nepřetržitě. Německo vydalo celostátní varování před horkem a Španělsko uzavřelo fotbalovou fanouškovskou zónu s obřími obrazovkami v Madridu, takže fanoušci budou muset sledovat zápas mistrovství světa mezi Španělskem a Saúdskou Arábií jinde. Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. 21-letá tenistka v semifinále porazila soupeřku z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. O tenisový titul ale v Nottinghamu si pak zahraje další Češka Marie Bousková. Ta se v nedělním finále také na trávě střetne s Američankou Navarovou. V neděli bude opět jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na severovýchodě naměří kolem 27, jinak se oteplí až na 34 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumím. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Velká cena v Brně zaměstnává zdravotníky. Ti v sobotu, druhý den závodu motocyklu na Masarykově okruhu, ošetřili na 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, pravděpodobně z horka. Teploty na jihu Moravy překračovaly 30. Podobné to bude i v neděli. Zdravotníci proto návštěvníky závodu nejenom je žádají, aby hodně pili a schovávali se před sluncem. Neděle je hlavním dnem závodů. Česko bude mít jedno želízko v ohni, motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do mistrovství světa z první řady. 24-letý závodník dojel druhý v kvalifikaci velké ceny. Salač televizi Nova řekl, že dvojku už má osahanou a myslí si na stupně vítězů. Právě v neděli pak po ukončení velké ceny se v Brně a okolí čeká největší dopravní nápor. Neviditelnost je dědičná. Takzvaní neviditelní jsou třeba matky samoživitelky, seniori, pečující nebo mladí dospělí odcházející z dětských domovů. Jsou to lidé, kteří propadávají ekonomickým a sociálním systémem a balancují na tenké hraně chudoby. Snaží se svoje finanční problémy skrývat a neumí si nebo nechtějí říct o pomoc.
2: Neviditelných je v Česku 1 400 000. Manažerka projektu Neviditelní Jana Pikardová ale Impulzu řekla, že tento problém se dá řešit i hned na začátku.
3: Dá se řešit i na té úrovni jedince, a to znamená svěřit se, udělat ten první krok, a to já považuji za to nejdůležitější. Nenechat to zajít až do těch nejhorších důsledků, ale říct si opravdu včas o tu pomoc a zaklepat na ty správné dveře.
2: Ale právě říct si o pomoc je mnohdy ta nejtěžší věc. Potvrdila mi to i jedna matka samoživitelka.
4: Být matka samoživitelka je těžký, je to těžký v tom, že je člověk na to sám, na všechno, nejenom po té finanční stránce. A myslím si, že největší problém je najít v sobě tu odvahu jít požádat o pomoc. To bylo nejtěžší, protože člověk žije s takovým tím stigmatem, že to nezvládne, že selhal.
2: Podle Pikardové se chudoba dědí. Děti totiž přebírají vzorce svých rodičů a nevědí, jak se z toho vymanit. Kruh neviditelnosti se ale podle Pikardové dá přerušit při včasném záchytu a pomoci. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Leteckou dopravu na bratislavském letišti komplikují ptáci. Za poslední dny se po srážce s nimi vrátila už 2 letadla. Vedení letiště proto najalo speciální tým, který se plašícími metodami snaží opeřence vyhnat.
5: Letisko v Bratislavě zažívá historicky největší nápor letou. S tím souvisí větší počet incidentů s ptákmi okolí letiska. Je jich tam veľa. Najmä väčšie kredle v ranných a večerných hodinách narúšajú letecký koridor. Biologickú ochranu letiska zabezpečuje aj 20 dravcov, ktoré sa snažia odplašiť volávky, bociany či husy. Avšak pri 30 000 odletov ročne nezabránili k 30 prípadom stretu lietadla s ptákmi. Jozef Balko, Rádio Impuls, Bratislava.
1: Fotbalisté Slávie na úvod letní přípravy remizovali s Dynamem Kyjev 1-1. Pražané na soustředění v Rakousku nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor, včetně reprezentantů, kteří startují na světovém šampionátu v Americe. Trenér Jindřich Trpišovský rozdělil kádr sešívaných na 2 jedenáctky a každá z nich si zahrála poločas. I v neděli bude horko a dusno s bouřkami a přeháňkami. Čeká nás jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo, s teplotami od 25 do 34 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Bouřky večer zastavily vlaky. Provoz na koridoru mezi Prahou a Kolínem zkomplikoval výpadek zabezpečovacího zařízení kvůli bouřce ve stanici Velim. Vlaky zhruba 3/4 hodiny nejezdily v úseku Pečky Kolín. Hasiči zprávy železnic večer vyjížděli i k dalším případům popadaných stromů a větví na trať. Problém řešili třeba na Příbramsku, kde kroupy zasypaly železniční přejezd. Přímo v Příbrami pak hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči se k dvojici dostali na člunu. Bouřky pocítili i na Vysočině nebo v Královéhradeckém kraji. I tam hasiči nejčastěji odstraňovali popadané stromy. Horké a dusné počasí s bouřkami a přívalovými lijáky meteorologové čekají i v neděli. Dopravci se snaží zmírnit vlny veder. Autobusové nebo vlakové společnosti slibují v horku klimatizované vozy. Někteří na palubách počítají se zásobami pitné vody.
2: Schlazení garantuje ve svých vozech třeba Leo Express, který cestujícím při nefunkční klimatizaci slibuje kompletní vrácení jízdného. Žlutý RegioJet se ve vozech snaží držet teploty okolo 23 stupňů. Zároveň chce ale předejít nezdravě velkým rozdílům mezi vnitřním a venkovním klimatem. Přílišná vedra řeší s cestujícími ve žlutých vlacích a autobusech individuálně. České dráhy mají klimatizované především dálkové vlaky a také novější jednotky na regionálních linkách. V případě, že ji slíbí a ve vlaku přesto bude horko, cestující pak můžou dostat na zpátek 70 korun. O kompenzaci můžou lidé poprosit třeba i průvodčího. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Hygienici na Karlovarsku začali kontrolovat přírodní koupaliště. Voda je většinou v pořádku a vhodná ke koupání.
3: Voda je čistá, nebezpečí nehrozí. Koupání hygienici v Karlovarském kraji tak nikde neomezují. Pokud ale budou vysoké teploty pokračovat, synice začnou bujet. Největší riziko je přitom v přehradě Skalka nedaleko Chebu a na velkém rybníku u Varů. Právě tady už teď na některých místech na zelenou vodu natrefíte. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Silná vlna veder se šíří napříč Evropou. Teploty se v řadě míst blíží k rekordním hodnotám. Některé země proto přijaly různá opatření. Ve Francii se v neděli čeká až 40 stupňů. Země kvůli horku částečně zakázala konzumaci alkoholu na veřejných akcích. Úřady v Paříži rozhodly, že městské parky zůstanou otevřené nepřetržitě. Německo vydalo celostátní varování před horkem a Španělsko uzavřelo fotbalovou fanouškovou zónu s obřími obrazovkami v Madridu, takže fanoušci budou muset sledovat zápas mistrovství světa mezi Španělskem a Saúdskou Arábií jinde. Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o titul. 21-letá tenistka v semifinále porazila soupeřku z Filipín. V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. O tenisový titul ale v Nottinghamu si pak zahraje další Češka Marie Bousková. Ta se v nedělním finále také na trávě střetne s Američankou Navarovou. V neděli bude opět jasno až polojasno, místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Na severovýchodě naměří kolem 27, jinak se oteplí až na 34 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.